Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Prasa.
1: Ze státního fondu dopravní infrastruktury kraje letos prý na své silnice nedostanou nic. No, a právě i na to koukneme u nás na Krokodýl. Tak pokud jste na některé z našich silnic tady v rámci Jihomoravského kraje, tak vás zdravíme. A moc dobrou zprávu nemáme. Ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na rekonstrukce svých silnic druhých a třetích tříd ani korunu. Je to poprvé od roku 2015. To potvrdil předseda Komise Rady asociace krajů České republiky, pan Martin Puta. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že kraje letos dostanou více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní projekty. Peníze na opravy jsou ale podle ministerstva nenárokové. No, tak uvidíme, co budeme dělat s těmi druhými a třetími třídami, s těmi silnicemi, které by byly potřeba spravit. Třeba si kraje poradí, nechme se překvapit. Teď další hity. Jarek přeje krásný poslech a řidičům a řidičkám šťastnou cestu.

0: Gustavu Lima.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Spousty z vás stále vyrází v létě ještě za dobrodružstvím, třeba na paddleboardu, ať už tady na přehradě nebo na jiné nádrži, třeba i u moře. A při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři byste měli podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který vás spojuje pěkně s plavidlem. Pokud ho nemáte, při pádu do vody vám hrozí, že vítr nebo proud může prkno odnést během chvíle daleko mimo váš dosah a pak už začíná být problém. Samozřejmě vy začnete ztrácet sílu a tak dále a tak dále. Tak bacha, varují nejenom policisté, ale i záchranáři. Doufám, že vy si vodní radovánky, jak se patří, užijete stejně jako hity krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: tě na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Koho opřít? Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin a 32 minut. Dobré ráno, dobrý den. Dnes jste naladili Radio Krokodýl. To nás těší. Přejem, ať se daří dnes. V úterý 18. srpna, kdy Heleny a Jeleny dneska slaví svůj svátek. My samozřejmě gratulujeme. Doufám, že u vás včera napršelo tak, jak mělo. Samozřejmě, kdyby to nebylo přívalové, ale jemné a trvalo to třeba den, dva, tři, asi by to nikomu nevadilo, ale tak aspoň něco včera spadlo. Nikdy toho bylo víc než dost, ostatně o tom dneska po ránu budeme mluvit. Možná jste třeba se i mrkli na náš instagramový nebo facebookový profil Radio Krokodýl, kde ty záběry z toho deště, z těch křižovatek, kde se lidé brodí do půlky lítek, aby mohli přejít přes silnici, tak ty jste možná viděli. Co se týče počasí, to podrobněji probereme během chvíle. Dnes má pršet, ale nebude to asi tak intenzivní a krátkodobé jako včera. Teploty dneska nemůžeme očekávat moc vysoké. Teď tam máme necelých 14 stupňů. Pokud byste chtěli hned dneska po ránu na někoho připíjet, tak můžete třeba herečka Lucie Benešová, ta dneska slaví 52. narozeniny. Známý toť sporťák Robert Záruba dneska slaví narozeniny 59. Co se týče silnic, pozor třeba teď na D2 ve směru od Břeclavi na Brno, kilometr 27, je tam nepojízdné osobní auto Ukrajince, ale snad se nic dalšího zásadního neděje. Pokud ano, tak nám klíďo, píďo, dejte vědět. Přejem dobré ráno, ať se daří. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3,5 minuty, bude 6:15, co můžeme dnes očekávat. Ráno očekáváme krátce polojasno, skoro jasno. Jinak bude převažovat oblačno a zejména na severu kraje se s malou pravděpodobností objeví slabé přehánky. Odpoledne bude převažovat zataženo a naopak hlavně na jihozápadě kraje se může objevit slabší déšť. Večer a hlavně v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší části území. A dnešní odpolední teploty nebudou nějak moc vysoké, 21 až 24 stupňů. Co se týče aktuální teploty, tak v centru města Brna máme necelých 14. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší pořad.

0: 5 hodin 59 minut úterý 18. srpna. To je právě teď a právě dnes ze studia Rádia Krokodýl vám hezké, dobré, řekl bych suché ráno, v téhle chvíli už přijí Katka Horáková.
1: A Tonda Kale, hezké ráno. Ano, včera jsme se všichni místo auty přesouvali pomalu na lodích.
0: Hele, já jsem se díval na meteostanice, tak jako různé, a u vás v Soběšicích nejvíc začalo pršet ve 3.59.
1: To by tak odpovídalo.
0: No, to odpovídá. A napršelo vás skoro člověče jednou tolik než u nás. U vás napršelo něco
1: před... No, to včera bylo docela hustý, ale zase za chvilku bylo po všem, takže dobrý.
0: To je pravda.
1: Snad po čem vzali ty zahrádky.
0: No, a ne jednou, víckrát a trochu méně.
1: Je to tak.
0: Méně intenzivně. O čem zprávy v 6?
1: V městské části Brno Slatina vznikne nový kulturní sál a podrobnosti za chvíli.
0: Co si zahrajeme po 6. hodině? Například Ray. Bude také Shaggy. A odstartují nám Tommy Rai. Když nemůžeš, nejvíc, co to dnešní počasí, tak vezmeme-li aktuální stav, tak teď nám je tady drobná přehánka, až někde, to je tady Kroměříž, to je celkem daleko a jde to dál. V Brně nám neprší, zatím se nic neblíží, máme tady 13,5 stupně. Během dne se sem tam přehánky můžou vyskytovat, to na severu kraje, odpoledne to bude na jihozápadě kraje slabší déšť, večer a v noci budou ty srážky přibývat na větší části území a maximální dnešní teploty pouze do 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V městské části Brno Slatina vznikne nový kulturní sál za 292 milionů korun. Brničtí radní po několika letech příprav schválili zadávací řízení na výběr zhotovitele. Stavba by mohla začít letos na podzim, potrvá zhruba 2 roky.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Zraněné srnče zapadlé v blátě v neděli zachránili jihomoravští hasiči. Dvouměsíční mládě uvízlo na kraji rybníka v oblasti Rohatec Soboňky. Bylo vysílené a mělo na noze tržnou ránu. Hasiči ho vyprostili a předali do péče mysliveckému hospodáři.
2: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
1: Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic. Silnice dlouhá 2,8 kilometrů vyvede dopravu z centra ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu za přibližně 275 milionů korun bude kraj vybírat stavební firmu. Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a Víta Krejčího. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Debitovat naopak bude 18-letý Lukáš Smažák.
2: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má po dovolené vrátivší se Martina.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na 27. kilometru u Podivína ve směru z Bratislavy na Brno dejte pozor na nepojízdné osobní auto, stojí u krajnice. Na trase z Uherského Hradiště na Brno zpomalíte v obou směrech kvůli omezení z Lechova. Pro Rádio Krokodýl zgoval asistent Martina Podleská.
0: Co se týče událostí těch aktuálních, je to vše, ale prosím pozor, dejte v lesních úsecích a kolem silnic na různě odfouknuté větve a různé další předměty, jak to včera foukalo a pršelo, tak může být někde něco spadaného. Tak opravdu pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 6.03, to je přesný čas, přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno, tak dneska možná úplně osvěžit nebudete potřebovat po té bouřce a dešti. Každopádně krokodýl mezi vás opět poveze pro biodrinky do ulic zdarma. Tak podrobnosti v této hodině, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut k tomu, pojďme se podívat na 18. srpen. 18. srpna roku 1273 Prahu postihla povodeň. V roce 1826 na Křivoklátě vypukl v bytě vrchního správce požár, který rychle zachvátil celý hrad a zachránit se podařilo jenom královský sál a kapli. Můžeme také zmínit rok 1916, kdy proběhlo slavnostní odhalení sochy Františka Josefa I. v areálu vojenské barákové nemocnice v Brně v Králově Poli. Autorem sochy je akademický sochař František Fabiánek. V roce 1940 během druhé světové války dopadly první britské bomby na území původního Československa. Bylo to ve 2:30 ráno a bylo to v Aši. V roce 1961 bylo v Brně založeno studio Československé televize. Brno se stalo čtvrtým městem republiky, které po Praze, Ostravě a Bratislavě získalo televizní studio na tvorbu vlastních pořadů. V roce 1970 AZNP Mladá Boleslav na tiskové konferenci představili veřejnosti nové kupé Škoda 110R. V roce 1990 v Praze na Strahovském stadionu koncertovala britská skupina The Rolling Stones. Jo, to byl zlom, co se týče koncertů tady u nás, v našich luzích a hájích. Co můžeme zmínit ze světa, tak například v roce 1834 napoleonská sopka Vesuv vybuchla a začala chrlit lávu. Mrknem také na rok 1914, kdy prezident Woodrow Wilson vydal prohlášení o americké neutralitě v první světové válce. V roce 1935 v Paříži vyšel román Vladimíra Nabokova Lolita. No a o 3 roky později také vyšel ve Spojených státech. V roce 1961 byla dokončena berlínská zeď. A také ještě zmíníme rok 1977, kdy na smutečním pohřbu Elvise Presleyho se sešlo 150 pozvaných hostů a 75 tisíc fanoušků, kteří doprovázeli ten smuteční průvod. Kdo dneska slaví narozeniny, tak například excelentní lyžař Lukáš Bauer, ten se narodil v roce 1977. Sporták, asi ho znáte, kdo by ho neznal, Robert Záruba, ten dneska slaví 59. narozeniny. Herec Edward Norton, ten dneska slaví 57. narozeniny a herečka Lucie Benešová, ta slaví 52. Co se týče svátků, tak právě dneska slaví Helena. Pronostika praví, přinese-li déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. No chtělo by to, aby se zase zazelenalo. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 6.20, to je přesný čas, posloucháte Radio Krokodýl, Katka má pro nás připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Máme tam celkem chladno, máme tam jenom 13,5 stupně. Žďár hlásí to samé, i když dobře, 12,5, Jihlava hlásí 13, když jsme u té Břeclavy, tak tam je 14 stupňů a ve Vyškově necelých 12, odpolední maxima do 24, sem tam přehánky, ráno spíše na severu kraje, odpoledne zase na jihozápadě a večer a v noci budou od severozápadu srážky přibývat na větší části území.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Silné bouřky včera zaměstnaly hasiče napříč Jihomoravským krajem. Zasahovali u desítek událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy a větve. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání. Dříve ministerstvo kultury oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Mezinárodní tým, který už 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, letos uspěl ve Španělsku, ale na Islandu nikoliv. Záběry tam zhatily mraky. Podle členů týmu z VUT v Brně se tak vyplatilo obsadit více pozorovacích míst. Fotbalista Jean-David Bogel předčasně skončil v Artisu Brno. Nováček nejvyšší soutěže s francouzským útočníkem, kterého provázely zdravotní problémy, se dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 9 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Bude 6:30 a i dneska vás budeme osvěžovat. Čím pak?
2: Máme pro vás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. No a nově se můžete taky vyfotit s naším maskotem, kterého vozíme sebou.
1: Kde to bude dneska odpoledne? Budeme se na vás těšit v Kuřimi. Tam se za námi zastavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Martina.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na 27. kilometru u Podivína ve směru z Bratislavy na Brno dejte pozor na nepojízdné osobní auto, stojí u krajnice. Na trase z Uherského Hradiště na Brno zpomalíte v obou směrech kvůli omezení Zlechova.
1: Pozor taky dejte na příjezdu k Brnu po D2, tady už naberete zhruba nějakých 5 minut a hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. Přejem šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 3,5 minuty po půl sedmé míříme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, k čemu je řidičák.
3: Aby se mohlo řídit všechny auta a nákladáky a taky tramvaje a trolejbusy.
4: Kdyby někdo neměl řidičák, tak by ho zatkali poldy.
5: Jo, nevím.
6: Aby jsme mohli řídit, jinak by nás zastavili policajti.
1: Když jsme u toho řidičáku, pojďme se také podívat do naší aplikace, co nám tam přistalo z dopravy.
7: Zdravím krokodila, chci jenom říct, pokud jedete po ulici Heršpická směrem jakoby od Bahouzu, směrem na dálnici Vídeňská, je tam střed dvou osobáků v levém pruhu, je to souníkem kapalin, je to stažený vlastně do jednoho. Teďka akorát volali IZS-ko, takže počítejte s troškou omezení.
1: Děkujeme, šťastnou cestu, také děkujeme dětem, kde jsme zjistili, k čemu je nám řidičák. Jak komu? Někomu úplně na nic.
2: Když aby jsme měli potom nervy na pochodu taky, někdy mám pocit.
1: Přesně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava.

0: Barbora Poláková na Rádiu Krokodýl, 9 minut po půl sedmé, kdy máme všude po Moravě maximálně 14 stupňů. Teplej nikde není. Nemochovice, to je kousek pod Vyškovem, tak jako kousek od Slavkova, Střílky a tam podobně, tam je jenom 12 stupňů. Odpolední teploty by měly být maximálně do 24. Dopoledne možná na severu kraje slabé přeháňky, odpoledne pro změnu na jihozápadě a večer a v noci budou srážky od severozápadu přibývat na větší části území.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V noci z neděle na pondělí utekla z jedné z brněnských nemocnic pacientka. Díky nemocničnímu oblečení pracovník městské policie s pomocí kamerového systému brzy našel. Strážníci tak ženu doprovodili zpět do nemocnice. Do Česka včera po dlouhém období sucha dorazily přehaňky a bouřky, které budou ojedinělé tento týden, doprovázené i přívalovým deštěm s krupobytím. Také se ochladí. Teploty jen výjimečně překročí tropických 30 stupňů, většinou jen na jižní Moravě. Vyšetřování údajně neoprávněně vyplacených dotací pro holding Agrofert zůstane kompletně v rukou úřadu Evropského veřejného žalobce. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Úřad se má ve věci zabývat jak evropskými, tak národními dotacemi dohromady. Kapitán Santosu Neymar se stal prvním hráčem v brazilské fotbalové lize, jež musel na minutu opustit trávník kvůli ošetřování brankaře. V brazilské sérii A od nové sezony testují pravidlo, které je namířeno proti zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Rádio Krokodýl.

0: Šumavě. 12 minut a bude 7 hodin. Dobré ráno.
1: Hezké ráno a víme, že na Mendlově univerzitě v Brně včera začala prázdninová mezigenerační univerzita. To jsou aktivity určené pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku od 8 do 13 let. Program je rozdělený na 4 setkání ve formě workshopů a terénních cvičení. No a v první části účastníci nahlédnou do světa geologie a v druhé části prozkoumají architekturu a historii Arnoldovy vily v Brně. Cílem je samozřejmě propojovat generace společným vzděláváním.
0: Rozumím
1: tomu, hodně líbí.
0: Rozumím tomu správně, ne rodiče, ale prarodiče a děti.
1: Ano, ano.
0: Takhle partička dohromady.
1: Jo, jen tak dál, už to jde čtvrtým rokem, a tak to se daří.
0: To je super, to je hezký.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, tady u nás na Radiu Krokodýl, 3:15 před 7:00 ranní. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Ve zprávách víme, jak dopadly kontroly hygieniků na letních táborech na jihu Moravy.
0: Po 7:00 Master KG i Jerusalima. Robbie Williams, Rock DJ. A bude i Michal Hrůza. Co dnešní počasí? Zatím je tam celkem chladno, v Brně máme 14 stupňů, ve Vyškově 12, no je to tak v podstatě všude stejné. Jak to bude během dne, tak přehaňky dopoledne spíše na severu kraje, ale odpoledne zase na jihozápadě kraje. Ale večer a v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší části území. Odpolední maximální teploty do 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud v Brně odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, uložili 2 pokuty dohromady za 10 000 korun.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Město Jevíčko chce obnovit volnočasový areál Žlípka se sportovní halou a koupalištěm. Areál, který pochází z období první republiky, město koupilo v roce 2024 od TJ Sokol. Teď má k dispozici 2 architektonické studie. Jednu z nich vybere na zářijovém zastupitelstvu. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v Praze. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme společně s Martinou.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy se zdržíte ve 3-kilometrové koloně. Krátce zpomalíte na D1 u Holubice ve směru od Vyškova na Brno a kvůli omezení na 196. kilometru ve směru na Prahu je také kratší kolona v úseku 1 kilometru. Na trase z Uherského Hradiště na Brno zpomalíte v obou směrech kvůli omezení u Zlechova a silný provoz je na tahu ze Svitav na Brno mezi Lažany a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance. Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme. Ještě pozor na ulici Hršpická na výjezdu ven z Brna těsně před křižovatkou s ulicí Jihlavská se řeší nehoda 2 osobních aut. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní.
1: My vám přejeme krásné ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem.
0: Bude to o vstupenky na světovou sérii beach volejbalu, která se bude hrát tady u nás v Brně. Už během chvilky.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jste chala auto? V bazénu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut tomu ve hře jsou v téhle chvíli na Krokodýlu dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volleyballu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční od 29. do 30. srpna na Sokolském koupališti v Brně Kníničkách.
2: No jestli máte zájem, tak voláte hned teď studio Krokodýla linku 603 103 103.
1: Na co se to dneska Ženek ptá?
3: Co to znamená plechový hašiš?
1: Plechové hašiš. Dneska je to trochu těžší. My vám pustíme nápovědu, ale je to v podstatě vylučovací metoda. Nic z toho to není.
4: Elektronická cigareta.
5: Minimax.
4: Pečená buchta.
6: Tak plechovej hasič.
1: No, nic z toho to není.
2: Můžeme napovědět,
1: že u nás to
2: neuslyšíte. No, u nás to neuslyšíte, souvisí to s hudbou.
1: Ano, u nás to neuslyšíte a souvisí to s hudbou. Co to může být ten...
2: Plechové hašiš.
1: 603 103 103, to je telefon sem k nám. Radio Krokodýl, a dobře, nic, děkujeme. Asi možná vůbec netušíte, přiznám se, já se ani...
2: Jsme vás tím hašišem trošku zaskočili, co? A vyděsili, se bojíte typovat.
1: Tak schválně, Žanku, co to je ten plechové hašiš?
3: No, jestli jste chodili na zábavy, tak vomete, že zvlášť na vesnici vaří plechové hašiš, neboli hraje dechovka.
1: No, ty umíš na dechovku?
2: Neumím.
1: Počkej, tak no, jako...
2: Tak jako zaskotačím, no, ale...
1: Polka, jako, Valčík.
2: Jestli se na to dá pořádně koukat, to si nejsem jistá.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.

0: Alan Walker Alone na Krokodilu 19 minut po 7 hodině. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Není tam moc teplo. 14,5 v Brně, ve Vyškově 13, Břeclav hlásí 14 stupňů, Ždar nad Sázavou 13. Odpoledne 21 až 24 stupňů. Dopoledne možná na severu kraje přehánky, odpoledne zase na jihozápadě a večer a v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší části území.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Černých skládek v Brně přibývá. Strážníci se od začátku roku do konce července zabývali už 20 případy nelegálně odhozeného odpadu. Ve stejném období v roce 2024 to bylo jen 8 případů. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku. Změny včera podepsal prezident. S velšskou zpěvačkou Bonnie Tyler se včera na jejím pohřbu ve Swansea rozloučili fanoušci, přátelé i rodina. Hudebnice zemřela 8. července v portugalské nemocnici poté, co byla hospitalizována kvůli akutní operaci střev. Bylo jí 75 let. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Soza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: českému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
1: Je 7:30, vy jste s Krokodýlem a možná ještě nemáte program na tuhle sobotu, milí Krokodýlové.
2: Bude se hrát fotbálek.
1: Ano, zcela určitě. Artis Brno přivítá pražskou Spartu v sobotu od 17 hodin. No a jak se tak koukám, tak už pro vás chystáme vstupenky.
2: Je to tak, máme pro vás lákadlo, už brzy budeme soutěžit o vstupenky jak na Zbrojovku, tak na Artis Brno, tak nás pozorně poslouchejte, vstupenky můžou být vaše.
0: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Martina.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy se zdržíte ve 3-kilometrové koloně. Krátce zpomalíte na D1 u Holubic ve směru od Vyškova na Brno a kvůli omezení na 196. kilometru ve směru na Prahu je také kratší kolona v úseku 1 kilometru. Na trase z Uherského Hradiště na Brno zpomalíte v obou směrech kvůli omezení u Zlechova a silný provoz je na tahu ze Svitav na Brno mezi Lažany a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Martino, děkujeme. V Hřešpické u křižovatky z Jihlavskou ve směru ven z města se ještě dořešuje nehoda dvou osobních aut. A teď přišla informace, nevíme, co se tam děje, ale pozor. Ulice Hlinky je uzavřená kvůli mimořádné události. Na místě zasahují záchranné složky. Kdybyste třeba byli na místě a viděli, co že se tam děje, tak budeme rádi, když nám dáte vidět. Děkujeme a šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:30 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč máme pupík.
3: Jak vyrosteme, takže se vdáme a potom se nám narodí miminko. A my tam máme tu pupeční čáru a potom jak se vyndá to miminko, takže se ustřihne.
4: A kdyby jsme neměli pupík, tak by se žádný dítě nebo nemohlo narodit.
5: Kdyby jsme neměli pupeční šňůru, tak by jsme nemohli jíst.
6: Máma mě dřevo porodila, pak ustřihli mě tu pupeční čáru a pak mě to tam zarostlo.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Queenie a její show Must Go On dozněli na rádiu Krokodil 5,5 minuty před 7:45, kdy máme v Brně 15 stupňů, ve Vyškově 14, v Jihlavě 13, Břeclav hlásí skoro 15 a Znojmo 14 stupňů, odpolední maxima do 24 stupňů. Dopoledne možná na severu kraje drobné přehánky, odpoledne naopak na jihozápadě, ale večer a hlavně v noci bude postupně od severozápadu deště přibývat na větší části území.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Silné bouřky včera zaměstnaly hasiče napříč Jihomoravským krajem. Zasahovali u desítek událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy a větve. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku s předpokladem stálého trvání. Dříve ministerstvo kultury oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Mezinárodní tým, který už 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, letos uspěl ve Španělsku, ale na Islandu nikoliv. Záběry tam zhatily mraky. Podle členů týmu z VUT Brně se tak vyplatilo obsadit více pozorovacích míst. Fotbalista Jean-David Bogel předčasně skončil v Artisu Brno. Nováček nejvyšší soutěže se s francouzským útočníkem, kterého provázely zdravotní problémy, dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Všechno je v pořádku, zpívali opět Radeček. Je všechno v pořádku, 11 před 8?
2: Já myslím, že jo, mám tady výsledky jednoho průzkumu. Zeptám se nejdřív tebe, jak často u vás doma společně večeříte? Je to pro vás jako důležitý, máte to jako tradici, že společně usednete ke stolu?
1: Není čas na hrdinství, moc jako, hele, o víkendu jako jo, ale ve všední dny, tak já nevím, jednou, dvakrát za týden.
2: My to zase máme přesně naopak.
1: Jo.
2: My zase v pracovní dny se sejdeme jako všichni společně jenom u večeře většinou a u víkendu zase máme společný snídaně, obědy a pak večer řeknu, vemte si, co je v lednici.
1: Tuhle větu znám. Máte hlad v lednici.
2: A pak další věc je teda, že než děcka, jak jsou ve vývinu, tak mají většinou dvě večeře. Protože mají furt hlad, tak já se účastním jenom té první.
1: Počkej, ale tak jakože dcera, ta je taky ve vývinu takhle moc, že tak tolik, že
2: už
1: začíná, papa.
2: Ano, už začíná. Jinak tady k tomu průzkumu právě společná večeře je pro 85% českých rodičů důležitým rituálem. Víc než polovina rodin spolu k večeři usedne maximálně třikrát týdně. No a jak často spolu rodiny stojí, samozřejmě ovlivňuje i věk dětí, protože čím jsou ty děcka starší, tím je horší tuhle tradici udržet.
1: Tím víc nás mají na salámu. Tak se nechte chutnat. Dobré ráno.
0: Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Tohle byly Capital City, jejich Safe and Sound, tady u nás na rádiu Krokodýl, 3:15 před 8 hodinou. Katka má nachystané další zprávy, dobré ráno.
1: Hezké ráno, hasiči včera v Brně zasahovali u nehody osobního auta s tramvají, podrobnosti za chvíli.
0: Po 8 Leony. U2. A taky Miraj. Dneska budou přehánky, dopoledne možná spíš na severu kraje, odpoledne zase pro změnu na jihozápadě. Teploty nebudou vysoké. V Brně máme teď 15 stupňů, víc než 24 dnes nečekejme.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Včera předpolednem se v brněnské Štefánikově ulici střetlo osobní auto s tramvají. Hasiči auto zajistili proti požáru a odtlačili ho mimo silnici. Nehodu vyšetřuje policie. Záchranáři měli v péči seniora, který cestoval autem.
3: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Zraněné srnče zapadlé v blátě v neděli zachránili jihomoravští hasiči. Dvouměsíční mládě uvízlo na kraji rybníka v oblasti Rohatec Soboňky. Bylo vysílené a mělo na noze tržnou ránu. Hasiči ho vyprostili a předali do péče mysliveckému hospodáři.
3: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic. Silnice dlouhá 2,8 kilometrů vyvede dopravu z centra ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu za přibližně 275 milionů korun bude kraj vybírat stavební firmu. Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a Víta Krejčího. Chybět bude i nadále pozranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Debitovat bude naopak 18-letý Lukáš Smažák.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Martina.
5: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Hlinky je silnice uzavřená kvůli mimořádné události, zasahují tam záchranné složky, místu se raději vyhněte. V Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Jihlavskou ve směru z centra došlo ke střetu dvou osobních aut. Kolony tam čekejte v obou směrech. Silný provoz je na D1 u Brna mezi 201. a 196. kilometrem ve směru od Vyškova a 3-kilometrovou kolonu čekejte na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině ranní a vy jste s krokodýlem.
1: To je ale peněz. 116 500 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk už za pár minut, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka povídá: drahý, co myslíš? Bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: 8 hodin 10 minut, k tomu ptám se kdy.
3: Teď. Můžete volat 603 103 103 a máme tady pro vás 116 500 korun.
2: Kdo pak je první? Krokodýl, dobrý den.
4: Tady Kuba z Brna, dobré ráno.
2: Dobrý den, Kubo, co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neměli?
4: Tak já bych zkusil, když se vytáhnou pečené brambory z ohně, tak to oloupání z té slupky.
2: Takové chrumkavé, pěkné, jenom to posolíte, prdnete za to kousek másla nebo smetanu, je to dobrý, že jo?
4: Je to tak.
2: Jdeme to zkusit?
3: Pojďme rychle na odpověď, protože ty začínáš mít Pavlovův reflex.
2: Akorát tu toho pálej palce, vy, který se to loupí.
4: No, to rozumě.
2: Že abych si to dal, no nic, dobře. Co říká arbitr?
3: Říká zase ne.
2: Ale tak přejeme dobrou chuť, pokud to budete realizovat. Mějte se pěkně.
4: Jo, dobře, děkuju.
2: Naschledanou.
3: Pěkné úterý.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: YouTube a Beautiful Day na Krokodýlu doznělo 18 minut po 8 hodině. V centru Brna máme 17,5 stupně, Břeclav hlásí 15,5, Vyškov 16, Žďár nad Sázavou 13,5. Odpolední maximální teploty do 24 stupňů. Během dopoledne na severu kraje drobné přehánky, odpoledne pro změnu na jeho západě, ale večer a v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší části území. Teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V městské části Brno-Slatina vznikne nový kulturní sál za 292 milionů korun. Brněnští radní schválili zadávací řízení na výběr zhotovitele. Stavba by mohla začít letos na podzim, potrvá zhruba 2 roky. Do Česka včera po dlouhém období sucha dorazily přehánky a bouřky, které budou ojediněle tento týden doprovázené i přívalovým deštěm či krupobytím. Také se ochladí, teploty jen výjimečně překročí tropických 30 stupňů, většinou jen na jižní Moravě. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Koaliční rada se na tom včera shodla. Poslaneckou novelu, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil kabinet premiéra Babiše už loni v polovině prosince. Kapitán Santosu Neymar se stal prvním hráčem v brazilské fotbalové lize, jenž musel na minutu opustit trávník kvůli ošetřování brankáře. V brazilské sérii A od nové sezony testují pravidlo, které je namířeno proti zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: 11 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je dobré mít spřízněnou duši.
10: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Ano, každý den pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21 a pozor, nově se při tom osvěžování také můžete vyfotit s naším maskotem, kterého vozíme sebou.
2: No pozor, osvěžovat budeme i dnes a vyrazíme tentokrát mimo Brno. Rozdáme 103 probiodrinků odpoledne v Kuřimi, tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná v téhle chvíli Martina.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Hlinky je silnice uzavřená kvůli mimořádné události, zasahují tam záchranné složky, místu se raději vyhněte. V Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Jihlavskou ve směru z centra došlo ke střetu dvou osobních aut. Kolony tam čekejte v obou směrech. Silný provoz je na D1 u Brna mezi 201. a 196. kilometrem ve směru od Vyškova a 3-kilometrovou kolonu čekejte na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy.
1: Děkuji Martino, ještě pozor v Brně. Šámalova ulice u křižovatky s Pastrnkovou se srazila dvě osobní auta. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Pozor na D2, kilometr 27,5 od Břeclavy na Brno leží v jízdním pruhu Paleta. A na Brněnsku na příjezdu do stanoviště ve směru od Velké Výteše došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči. A pozor, v Letovicích na Blanensku ve Smetanově ulici stojí odstavené osobní auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Ondříška Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté jedeme za rukodělnými dětmi.
2: No uvidíme, ve školce na Lesné jsme se ptali dětí, co by si uměli vyrobit ze dřeva.
3: Třeba můžeme kladivo, anebo hračky.
4: Loď. Motorovou loď na baterky k tomu.
5: Vyřezat panduláka, trpaslíka.
6: Dům ze dřeva.
7: Jako takový lízátko, ne opravdický, ale jenom jako.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Ty bude 8:45 v centru Brna, máme 18 stupňů, v Břeclavi 16, ve Znojmě taky 16, Vyškov hlásí 16,5 a Jihlava hlásí stupňů 14. Odpolední maximální do 24, sem tam přeháňky, večer a hlavně v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší část území.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Černých skládek v Brně přibývá. Strážníci se od začátku roku do konce července zabývali už 20 případy nelegálně odhozeného odpadu. Ve stejném období loni to bylo jen 8 případů. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku. Změny včera podepsal prezident. S velšskou zpěvačkou Bonnie Tyler se včera na jejím pohřbu ve Swansea rozloučili fanoušci, přátelé i rodina. Hudebnice zemřela 8. července v portugalské nemocnici poté, co byla hospitalizována kvůli akutní operaci střev. Bylo jí 75 let. Suverén letošní sezony Martina Foxa bude s největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
5: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
4: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac, čisté nové městečko a samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
1: Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 9 hodin.
2: A nám se hlásí mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba.
3: Dobrý den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V noci z neděle na pondělí se na linku 156 obrátila zdravotní sestra z jedné z brněnských nemocnic s prosbou o pomoc. Před malou chvílí jim údajně zadním vchodem utekla pacientka. Přestože se jí vrátný snažil zastavit, odstrčila ho a zmizela. Díky nemocnějšímu oblečení, které měla žena na sobě, i pracovník dohledového centra městské policie s pomocí kamerového systému brzy našel. Nejbližší hlídku pak nasměroval k nedaleké zastávce. Strážníci 25-letou ženu, která nebyla viditelně zraněná, kontaktovali a v poklidu ji doprovodili zpět do nemocnice, kde si ji převzala ošetřující lékařka. Ode mě je to pro tuto chvíli vše, díky za pozornost a městskou policii Brno přeji krásný den.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba, přejeme hezké úterý.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo.

0: úterka 18. srpna uplynulo 8 hodin 58 a 3 čtvrtě minuty. A vy posloucháte Rádio Krokodýl. Odkud vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
1: A Tunde Kale, krásný den. Ve zprávách víme, jak dopadly kontroly hygieniků na letních táborech na jihu Moravy. Víc už za chvíli.
0: Po 9. hodině nabídneme muziku z 90. let. Bude Meja. Kjuři. A taky třeba Aqua. Včera jsme lehce zalili zahrady, no nebo lehce, ono to bylo velmi intenzivní a velmi krátké. Kdyby to bylo pozvolnější, asi by to nebylo špatné. Jak to bude dneska, tak přehánky se taky dejí očekávat během dopoledne možná na severu kraje, odpoledne pro změnu na jihozápadě, ale večer a v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší část území. Co se týče teplot, tak v centru Brna máme v téhle chvíli aktuálně 18 stupňů. Odpoledne čekáme maximálně 24.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Mendlově univerzitě včera začala prázdninová mezigenerační univerzita. Aktivity jsou určené pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku od 8 do 13 let. Cílem je propojovat generace společným vzděláváním. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, uložili 2 pokuty dohromady za 10 000 korun.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: V Jihlavě se dnes koná akce Léto s knihovnou. Na Masarykově náměstí bude probíhat tvoření pro děti. K dispozici bude také mobilní městská knihovna s výběrem knih na prázdniny a dovolenou a knihobudka, ve které může každý knihy zdarma půjčit, vyměnit nebo poslat dál. Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vítko Přiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v Praze. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Martina.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Šámalově ulici na křižovatce s Pastrňkovou bourala 2 osobní auta, neprůjezdní je tam 1 pruh, počítejte se zdržením. Na Brněnsku na příjezdu do stanoviště směrem od Velké Býteše zasahují hasiči u požáru vozidla, projíždí se tam 1 pruhem. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru má kolona v každém směru 3 kilometry. 4-kilometrová kolona je na bratislavské D2 před Brnem. A na trase z Uherského hradiště na Brno zpomalíte v obou směrech kvůli omezení u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dvě a půl minuty po deváté hodině posloucháte Krokodýla. Vy doma vlastně nemáte žádný zvířátko, že?
1: Už ne, ale teď hlídáme křečka, křečíka.
0: Ještě žije?
1: No hele, zatím žije, ale právě...
0: To zní hrozně.
1: My jsme hlídali loni a taky jsme se trošku třásli, aby přežil, ale letos, loni nám přišlo, že jako byl v pohodě, ale letos začal dělat jako divné věci.
0: Například?
1: Šplhá se ke stropu té kleci, to aha, strop je no, prostě k tomu vršku, vysí vzhůru nohama a tak různě a pak jako padá dolů, tak nevíme, jestli jako se snaží spáchat sebevraždu nebo jestli nacvičuje nějaký artistický číslo. Prostě. Je to, už se, doufáme, že se jako jeho majitelé brzy vrátí, aby jsme ho mohli předat.
0: Aby se ho dožili, ještě živého. To naše kočka dneska slaví svátek, Jelena. I problém je, že já jí nepogratuluju, protože ona je hluchá a chybí víc než jedno kolečko, chybí asi 15 koleček.
1: Tak musí znakovou řečí.
0: Je to úplně jedno, ne úplně blbo. Dobré ráno, příjemné.
1: Dobrý den.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
3: Aqua a Barbie Girl za námi, nachystání One Republic, jejich Counting Stars. Pro koho? Ano, hrajeme hit vašeho života, který objednáváte na mailové adrese program@krokodil.cz. Dneska vybírá Renča z Brna, která nás právě poslouchá z Břeclavy. Její volba je právě One Republic, Counting Stars. A tahle písnička jí připomíná léto roku 2013 a všechny krásné chvíle, které s ním má spojené. To by mě zajímalo, ty vzpomínky na rok 2013, na to léto, jaké jsou s tím spojené? To se asi nedozvíme, ale dozvíme se tu další písničku. Tak si jdeme zahrát.
2: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Brokolího na koupáku.
1: 9 hodin 18 minut tomu včera u nás doma zazněla věta: hele, bude to ještě letos vůbec na koupání? My jsme říkali, jo, já myslím, že bude. Tak v dalších dnech by se zase mělo příjemně oteplovat na nějakých 28 stupňů. Uvidíme, jak to klapne, jak to půjde. Každopádně, pokud chcete vyrazit, tak kam třeba to jde, tak třeba na Kraví horu, kde vás čekají venkovní bazény a samozřejmě parádní výhled na město Brno. Skvělý trávníček mají jako vždy v Králově poli na Křížíkové, ano, oblíbené letní koupaliště, které nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a zázemí pro rodiny s dětmi. No a pokud dáváte přednost přírodnímu koupání bez chemie, tak zvolte Biotop Brno Jih. Ano, tam se voda čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou také samozřejmě travnaté plochy na relax a zahrát si můžete třeba i beach volejbal. Tak zdravíme všude tam, kde se teď ladí krokodýl a chystáme se na další 90. Mr. President, Fool's Garden a také Adiemus. Z krokodýla pěkné dopoledne.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
10: SK Artis Brno.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Je dobré být spolu.
15: Vaše nejvěrnější rádio.
16: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Adiemus doznělo 9:30 na Krokodýlu. Co nám startuje, tak hit v jedné sekundě a tím pádem také můžeme říct, že v pátek bude startovat v Brně jedna ze skupin mistrovství Evropy ve volejbale žen. A já pro vás mám v téhle chvíli dvě celodenní vstupenky na příští týden na úterý na 25. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti se to bude hrát. Chcete-li, můžete volat Krokodýla 603 103 103 a z první sekundy písničky poznat, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Co dneska hádáme?
3: 3, 2, 1... Go!
2: A pak to pokračuje. Jsem schválně nechal tu chviličku ticha, abyste si mohli zapřemýšlet, kdo to tak může zpívat, nebo jak se to může jmenovat. Písnička to není úplně 90, je to z roku 2003, ale myslím si, že byste to dneska poznat mohli. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza.
2: Dobrý den, Jane, voláte z auta, bych řekl.
4: Ano, ano, ano.
2: Honzo, byste tu písničku poznal?
4: Já si myslím, že to Where is the Love from od Black Eyed Peas.
2: Jednička s hvězdičkou.
4: Perfektní.
2: Co vy chodíte na volejbal, nebo hrajete volejbal třeba?
4: Jenom jako příležitostně třeba beach volejbal, takhle v letě s kamarády.
2: Jasně, chápu, tak teď jste vyhrál dvě vstupenky na ten nejlepší ženský volejbal. Jsou vaše, gratuluju.
4: Perfekt.
2: Mějte se moc hezky, šťastnou cestu. Naschranou.
4: Díky,
2: naschle. Black Eyed Peas, Where is the Love? Ano, jdeme hledat lásku. Teď 4:40 na Krokodýlu. Ano, tohle byl a je dnešní hit v jedné sekundě. Hezké dopoledne.

0: Pátrání po lásce Black Eyed Peas, dnešní hit v jedné sekundě. Honza uhodl na první pokus. Vrátíme se s muzikou do 90. let, dáme Whitney Houston. London Beat. A taky třeba S Club 7. Dneska slaví svátek Helena a Jelena. My gratulujeme.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
4: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
5: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
4: Objevte zapomenuté životy a místa.
5: Více informací na štetl.cz.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
8: That's Helen Doran English.
7: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
8: Come and join us!
7: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
9: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
11: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
2: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9 na rádiu Krokodýl.
12: If I should stay.

0: následování vyzývali Uncle Quaker tady u nás na Krokodýlu. Pokud se nasledoval Krokodýla, tak se teď dostáváme k 10. hodině. Bude tady přesně za 2 minuty.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to budou Toes and I. Britney Spears. A taky Čenasky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak to vypadá s teplotou, ta se nám zvedla, ale teda ne o moc. Máme tam zatím jenom 20 stupňů, Vyškov hlásí 18,5, Břeclav 19, Znojmo 16, Jihlava 16 a Žďárná nad Sázavou hlásí stupňů 15. Odpolední maximální do 24. Během dne možná na severu kraje drobné přehánky, odpoledne na jihozápadě, ale večer a hlavně v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší části území.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Pracoviště magistrátu v Kounicově ulici, kde sídlí zejména registr vozidel a řidičů, dnes pracuje v omezeném režimu. Při včerejší bouřce do budovy zateklo a část přepážek je mimo provoz. Lidé by proto měli počítat s delší čekací dobou, případně svou návštěvu odložit. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Zjistila to studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách. Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7-6 a 6-2 s Klarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6-3 a 6-4 Rinky Hojikatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1-6, 7-6 a 3-6 s Arturem Filsem z Francie.
6: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Martina.
7: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru ve směru na Prahu je přerušovaná kolona od 200. kilometru. Ve směru na Vyškov pak čekejte zdržení od 193. kilometru. Zhruba 3-kilometrová kolona je na bratislavské D2 před Brnem, před nájezdem na D1. V Brně čekejte silný provoz hlavně na ulici Zvonařka a pak také mezi Modřicemi a nájezdem na dálnici D2. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Druhý pracovní den 34. týdne, ano, úterý 18. srpna je právě dnes a právě teď. I dneska vás budeme osvěžovat, ale pozor, nebude to v městě Brně, vyrazíme mimo Brno. Kam přesně? Tak to se dozvíte od Katky během chvilky. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na tři dní schůzkách ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě,

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Dneska nám sice teploty spadly, naměříme přes den maximálně 24, ale i přesto je, přátelé, potřeba dodržovat pitný režim. A tak pro vás budeme mít i dnes 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. No a můžete se vyfotit taky s naším maskotem, vozíme sebou krokodýla. Veselo bude i dnes, a to odpoledne v Kuřimi. Vyjedeme mimo Brno, tak si to užijte.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: A vyladíte krokodýla přesně v 10 hodin a 23 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
7: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
6: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Který má pro vás krokodýl tip, kam vyrazit na oběd. Vybíráme brněnskou restauraci Na knoflíku, která dnes nabízí česnečku za 19 korun a k tomu vepřová srdíčka na smetaně s houskovým knedlíkem za 145 korun. Tak si nechte chutnat a mějte hezké úterý s krokodýlem.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu víme, že brněnská Mendelova univerzita fandí vztahům dětí nejen s rodiči, ale taky s prarodiči. Včera totiž začala prázdninová mezigenerační univerzita. Aktivity jsou určené pro babičky a dědy a jejich vnoučata ve věku od 8 do 13 let. Program je rozdělený na 4 setkání, a to ve formě workshopů a terénních cvičení. V první části účastníci nahlédnou do světa geologie, no a v části druhé prozkoumají architekturu a historii Arnoldovy vily v Brně. No a cílem je propojovat generace společným vzděláváním. Tak Krokodýl dává rozhodně palec nahoru.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
8: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj lupí a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
7: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
9: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: a Pink tady u nás na Krokodýlu. Blíží se 11. hodina. Hezké dopoledne vám přeje Katka, se mnou už taky Petra. Máme zprávy.
1: Hezké dopoledne. V Brně se chystá festival pouličního divadla. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do Ořešína na Sokolský Chili Fest. Přijďte ochutnat, soutěžit a bavit se. Čeká vás kuchařská show, týmové soutěžní odpoledne, soutěž v pojídání chili a další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu Daša.

0: interpretů s hitem Cizí zeď.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatím nám v Brně přeje sluníčko, ale postupně má převažovat oblačno. Odpoledne bude většinou zataženo a od západu se může objevit slabší déšť. Později večer mohou srážky přibývat. Teploty dneska nízko, 21 až 24 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Ve čtvrtek v 17 hodin začne v parku na Moravském náměstí festival pouličního divadla a nového cirkusu na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku pak až do neděle pokračuje v Běrnconově sadu. Jako bonus si v pondělí 24. srpna připíše ještě jedno představení zpátky na Moravském náměstí. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Do testu se zapojilo zhruba 30 000 uživatelů, kteří provedli téměř 60 000 přihlášení. Kruh dojemného příběhu se uzavřel na klinice v Izraeli, kde muž dobrovolně daroval pacientovi ledvinu a zachránil mu život. Těsně před operací se dárce náhodou dozvěděl, že mu před 24 lety zachránil život bratr příjemce, který jako velitel komanda na poslední chvíli zastřelil běsnícího teroristu z palestinského hnutí Hamás. Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co je nového na silnicích, tak to ví Martina.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. 3-kilometrová kolona je stále na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Na Vyškovsku na výjezdu z Bohdalic Pavlovic směrem na Bohaté Málkovice nabouralo osobní auto do sloupu. Místo nehody je s opatrností průjezdné. A na Znojemsku v Šanově v hlavní ulici havarovala 2 osobní auta, i tam dejte pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Máme minutu po 11. na Krokodýl, před námi je rubrika Krokodýl cestovatel a dneska se budu ptát na název budovy v centru Brna, která je úzce spjata s Leošem Janáčkem. Vyhrát můžete vstupenky na volejbalové utkání žen na mistrovství Evropy tady u nás v Brně. Tak si to nenechte ujít, buďte s námi a mějte krásné úterní dopoledne. K tomu z Krokodýla právě teď Markéz.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rád vidím spokojené lidi, zejména když se postavím před zrcadlo.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Od hejtování k něčemu mnohem příjemnějšímu, k soutěžení na Krokodýlu v 11 hodin 18 minut, kde nabízím dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen. Uskuteční se 22. srpna, to znamená tuto sobotu v pavilonu P na brněnském výstavišti. Rozhodně si nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy tady u nás v Brně. No a vstupenky budou vaše, když se právě teď dovoláte jako první do studia na linku 6 103 103 103 a hádáme tentokrát název významné stavby v centru Brna. Nachází se na jižním rohu Komenského náměstí při ústí Husovy ulice. Tato budova byla postavena v letech 1870 až 1873 jako součást nově budované okružní třídy. Autorem budovy byl architekt Theophil von Hansen. V minulosti zde sídlily české spolky, nejvýznamnější z nich byla Beseda brněnská, jejím sbormistrem byl po 12 let i Leoš Janáček. No a do této chvíle v této budově stále sídlí brněnská filharmonie. Tak jak se tato budova jmenuje, budu se ptát, koho pak na Krokodýlu. Už nikoho, někdo si to rozmyslel, někdo možná zjistil, že nezná správnou odpověď, tak tím pádem možnost pro vás ostatní 603 103 103. Tak volejte, protože vstupenky na ty celodenní zápasy volejbalové reprezentace tady u nás v Brně, ty jsou tady pro vás připraveny a jen tak asi další příležitost vidět to takhle hezky na domácí půdě nebude. Tak přátelé, tušíte, na jakou budovu se ptám? Já tady ještě promáčknu náš telefon a volejte. Linka je zatím volná, je vám dostupná a já chci vidět ten název budovy. Je to strašně snadný, víte to stoprocentně, úplně všichni. Na Husové, u Komenského náměstí, někdo tam je. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo tam? Haló? Halo, halo, tady Krokodýl. Teda, co se nám to tady děje? Tak máme ještě malou chviličku. Tak kdo máte chuť vyhrát, vysoutěžit si vstupenky na voliš, voláte? Tak někdo tam snad už je konečně. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, já si myslím, že je to Červený kostel.
1: Neptám se na kostel, není to kostel. Říkala tak jsem, že tam sídlí filharmonie. Nedáte to ještě, rychle, na Husové, nevíte?
2: Ne,
1: tak bohužel, tak se mějte krásně. Tak přátelé, je mi to líto, dneska nikdo neuhodl, je to besedňák. A my musíme jít dál a vstupenky přesouváme do dalšího soutěžního kola.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
8: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
9: SK Artis Brno.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
13: Je dobré mít se komu svěřit.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: hit za hitem, to je Krokodýl, tak o 11:30. No a přátelé, pokud jste dnes ráno narazili za volantem na nepříjemnosti v podobě uzavírky v brněnské ulici Hlinky, tak my víme, co se tam stalo. Mohl za to opilý člověk a podrobnosti přidám už za chviličku. Tak buďte s námi dál a hezké dopoledne mějte.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: No, víme taky, přátelé, pokud jste se ráno nemohli dostat v Brně na ulici Hlinky, proč tomu tak bylo? Nepříjemné překvapení totiž čekalo ráno dělníky, kteří před 6 hodinou přišli do práce na staveniště na Hlinkách a našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilého člověka. Muž se choval navíc agresivně a odmítal jeřáb opustit. Dolů ho tedy dostala až před 8 hodinou policejní zásahová jednotka. Muž, který nadýchal téměř 2 promile, je navíc v celostátním pátrání. A tak není divu, že se nechtěl policistům jen tak vydat a tak po policistech házel předměty, které v kabině našel. Naštěstí tam byly jen lehčí předměty, jako třeba plastové lahve. No a některým řidičům to samozřejmě zkomplikovalo cestu do práce k lékaři nebo kamkoliv jinam. Všechno ale naštěstí nakonec dobře dopadlo a to jsme rádi.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
10: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
9: A mytí oken?
10: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
11: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
12: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
13: That's Helen Doran English.
12: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
13: Come and join us!
12: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
15: Happy birthday.

0: Posloucháte Krokodýla, tohle jsou Lost Frequencies, nám se přiblížila 12. Krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, s Petrou jdeme na zprávy.
1: Hezké poledne, v komíně odklízejí následky včerejší bouřky, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla Sabrina Carpenter. Bude Puff Daddy. Nebo Xindl X.
3: Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej sen.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během odpoledne bude postupně převažovat oblačno až na zataženo a od západu se může objevit déšť, později večer pak mohou srážky přibývat a teploty dnes maximálně kolem 24. Chtěli jste ochlazení, tak ho máte.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Komín informovala, že aktuálně probíhá úklid po včerejší bouřce, kde bylo poškozeno několik velkých stromů v horní části sídliště. Odklízení kmenů a větví je priorita. V následujících dnech budou postupně čištěny hlavní pěší trasy. V újezdu u Brna hoří hala se dřevem. Velitel hasičského zásahu si vyžádal část jednotek ze druhého poplachového stupně. Zatím se nikdo nezranil. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výborů naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Schůze horní komory začne zítra a má pokračovat ve čtvrtek. Moskva se v noci na dnešek stala cílem masivní vlny dronových útoků. Na hlavní město a jeho nejbližší okolí útočilo 620 ukrajinských bezpilotních strojů. Podle tiskové agentury TASS to byl nejsilnější úder za poslední dva roky. Jiří Lahečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
5: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice a máme tady hned několik nehod, takže jednak pozor na Blanensku. Na vjezdu z Rájce Jestřebí směrem na Doubravice nad Svitavou u kruhového objezdu narazilo osobní auto do svodidel. Na Vyškovsku na vjezdu z Bohdalic Pavlovic směrem na Bohaté Málkovice bouralo osobní auto do sloupu. A na Břeclavsku ve Velkých Němčicích ve Vrchní ulici u křižovatky s ulicí Osvobození v sobě skončila dvě osobní auta. Aby toho nebylo málo, tak havárka je i na D1 na 96. a 5. kilometru u Brna ve směru na Prahu od Vyškova boural kamion. Počítejte se zdržením v koloně od 201. kilometru. Tak hodně trpělivosti.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: přátelé, pokud vám po včerejší bouřce zateklo domů, tak si z toho nic nedělejte, protože zateklo i do registru vozidel v Brně, který proto dneska fungoval omezeně. Tak mě zajímá, co Jirka, ty doma na suchu.
1: Já se ani nedivím, my jsme včera byli rozdávat ty o ta největší průtrž, která vůbec existuje.
0: Takže zase jsi ušetřil za vodu, nemusel si to, večer koupat,
1: dneska
0: ne?
1: Si to trošku vynahradíme, ale auto máme čistý, takže dobrý.
0: No, perfektní.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: na vzpomínka na megakoncert Marka Ztraceného Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tohle je Krokodýl, tohle vaše rádio. Teď už jedeme pěkně k nám do Brna. Za našimi zlatíčky, nejmenšími posluchači, jsme ve školce v Černovicích a ptáme se těch prcků, proč děti nemohou řídit auto.
2: Protože to neumí. Protože nemají řidičák.
3: Že můžou jenom někdy jezdit tátovi na klíně.
4: Já jsem jednou řídila. Mamka mě vzala na klín a řídila jsem celou cestu.
5: Protože nemají klíče od auta.
6: Malí mimina nemůžou řídit auto, jinak by se pokakali.
0: Proč nemohou děti řídit auto? Na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů ve školce v Černovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Pohled na levé zápěstí na hodinky 12 hodin 22 minuty.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
11: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
12: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
1: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

A neuvěřitelná událost, která se odehrává v ulicích Brna, krokodýláci. Představte si, opilý muž v Brně vylezl na jeřáb a dolů ho musela dostat zásahovka. I o tom za malou chvíli, víme, co se děje. Jsme Krokodýl a tohle je pohodový Shane Ward. Na Krokodýl, pěkné odpoledne.

0: Elton John, Dua Lipa, Krokodýl, víme, co se děje?
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Zní to celkem šíleně, ale představte si, nepříjemné překvapení čekalo dnes ráno na pracovníky na jedné ze staveb v Brně. Kabinu stavebního jeřábu totiž okupoval neznámý host v podobě nutně opilého muže. Ten na žádost dělníku, aby místo laskavě opustil, reagoval odmítavě, takže nezbylo, než zavolat policii a vyvést z toho jeřábu ho musela zásahovka policejní. No, víme, co se děje. Opilec v Brně vylezl na jeřáb a nechtěl slézt.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
7: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
6: Objevte zapomenuté životy a místa.
7: Více informací na štetl.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
10: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
9: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: na Krokodýl Pink. Teď už čerstvé zprávy s Petrovou Čemurou.
1: Hezké odpoledne, jak už od nás víte, na staveništi na Hlinkách dnes bylo rušno a taky meteorologové zrušili výstrahu před vznikem a šířením požáru, i o tom za chvilku.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Já se jmenuji Josef Kováček, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy v Rozdrojovicích u Brna. Zákaz telefonů se nám určitě osvědčil, zejména z toho důvodu, že děti se spolu víc baví, víc si spolu hrají, víc komunikují a navíc tím i předcházíme negativním jevům, jako je různá kyberšikana, natáčení spolužáků nebo vyučujících a podobně.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 13. Michel Telo. Budeme si zpívat Vamos a bailar. Je tady 13. hodina.
4: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean. Za každého počasí. lkcleanbrno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme zataženou oblohu, teploty kolem 22 stupňů. Zítra už polojasno, 26 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na staveništi na Hlinkách dnes zasahovala policie. Dělníci, kteří před 6 ráno přišli do práce, našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilého muže. Choval se agresivně a odmítal jeřáb opustit, pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
5: Do něj tak musela dostat až zásahová jednotka. Navíc se ukázalo, že muž, který nadýchal téměř 2 promile, je v celostátním pátrání.
1: Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Pršet má i v následujících dnech. Letošní lesní požáry dosud spálily téměř 600 tisíc hektarů napříč celou Evropou. Škody počítají i v Chorvatsku, kde minulý týden vypukl rozsáhlý požár v pobřežním letovisku u Omiše. Zahynul tam jeden člověk a 40 dalších utrpělo zranění. Aut během požáru skořilo více než 100. Plameny zničily také 30 domů a 40 lodí. Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa, stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře v prvním kole. 26-letá česká hráčka podlehla světové 14. Simiu Chin z Koreje. Nenapodobila tak včerejší úspěch Petry Meixnerové, která se probojovala do druhého kola.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Srážka dvou osobních aut teď ve Vídeňské ulici, počítejte se zdržením. A v Ústoupečích na křižovatce Brněnské a Teršově ulice bouraly 2 od dodávky a osobní auto. Tam projdete kyvadlově, dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi a taky léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A taky naše letní krokohlídka, kde budeme osvěžovat právě dnes, i to vám prozradím za malou chvíli.
2: Dva, nosa.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: kapsa. Superstar 2009 na Krokodýlo na rádiu, které vás taky osvěžuje.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Ano, celé léto vás osvěžujeme v ulicích Brna a Jižní Moravy každý den. Tento týden pro vás máme 103krát každý den probiodrinky brněnské firmy Bala 21. No a nově se můžete taky vyfotit s naším maskotem, vozíme ho sebou. No a kde se na vás těšíme právě dnes odpoledne? Bude to v Kuřimi. Tak nás vyhlížejte.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Jste s krokodýlem. Co takhle vyhráte velký balík peněz, krokodýláci? Za okamžik soutěž o 116 000 korun za uhodnutí našeho tajemného zvuku Rádia Krokodýl.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: jsou na kroku dílo Support Lesbians a my pro vás máme balík peněz 116 000 korun.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Připraveni? Hádáme tajemný zvuk rádia Krokodýl. Zní takto. Ptáme se, co to je. Volejte, tipujte, vyhrávejte a zlepšete si den a taky hlavně váš rodinný rozpočet. Tady je rádio Krokodýl. Halo, kdo tam?
2: Dobrý den, prosím vás, tajemný zvuk.
0: Ano, kdo se dovolal odkud?
2: Filip, z Pustiměře.
0: Zdravíme do Pustiměře, připraven hádat? Můžeš?
2: Ano, můžem.
0: Ano.
2: Je to, když praskáte magnum zmrzlinu, tak ta čokoláda, jak super.
0: Dobře, takže praskání zmrzliny, jo?
2: No, ty čokoládové krusty.
0: OK, rozumíme tvému typu. Co na to arbitr, je to ono nebo ne? Ani to praskání na tom ledňáku na nuku to není. Budeme navyšovat banke, zdravíme do Pustiměře. Měj se krásně.
2: Díky, mějte se, naschle.
0: Co to může být?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artist Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
8: SK Artist Brno.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: John Jezera, 14. hodinka, už se nám krásně přibližuje čerstvé zprávy s Petrou, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne a na Mendlově univerzitě začala prázdninová mezigenerační univerzita. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezké úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Šťastný vyvolený nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Od dešníku bude zpívat Ariana. Bude Rkesli. A nebo Poetika. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Radio Krokodýl. Počas.
0: Zatažená obloha, občas prchne, teploty kolem 22 stupňů. Zítra už čekáme na jihu Moravy polojasno. Teploty příjemné kolem 26 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Mendlově univerzitě začala prázdninová mezigenerační univerzita, která spojuje děti a seniory. Aktivity jsou určené pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku od 8 do 13 let. Program je rozdělený na 4 setkání ve formě workshopů a terénních cvičení. V první části účastníci nahlédnou do světa geologie, ve druhé prozkoumají architekturu a historii Arnoldovy vily. V újezdu u Brna dnes hořela hala s uskladněným dřevem a dalšími předměty. Hasiči dostali požár zhruba po hodině pod kontrolu. Příčina vzniku zatím známá není. Způsobenou škodu odhadují na 100 000 korun. Nikdo se naštěstí nezranil.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Česko-německý festival Der Werkcesta v posledním srpnovém týdnu oživí zaniklé středověké osady v okolí Jedovnic na Blanensku. Propojí historii se současným uměním, nabídne výlet s archeology do terénu, umělecké instalace, vyprávění u ohně i táboření bez mobilního signálu. Festival potrvá od 23. do 28. srpna. Navzdory nedávnému zranění z nehody v tréninku, kdy ho srazilo auto, nebude slovinský cyklista Primož Roglič chybět na startu Vuelty, ze které má rekordní 4 celkové triumfy. Závěrečná Grand Tour sezóny odstartuje v sobotu v Monaku.
6: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici do centra před nájezdem na D1 se srazila dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. Na Brněnsku za Kuřinským Jestřabím směrem na Dolní Loučky boudala dvě osobní vozidla, projíždí se Kyvadlově. V obou směrech je u Modřic uspaná silnice 152. Silnější provoz čekejte také na dálnici D1 v obou směrech přes 96. kilometrem a zdržíte se i před Brnem na D2 od 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jenka s vámi, tak jsme se trošku skladili, co?
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska trošku chladnější poučasí, ale příjemnější. Bylo potřeba, co? Krokodýláci trošku, aby nám zapršelo. I na to se podíváme za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Cestou břitvou je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Na Krokodýlo Poetika. Víme, co se děje v Brně.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Možná, že jste si všimli, že z ulice zmizely takové ty pojízdné kavárničky, kde jste si mohli dát kafíčko. Máme dobrou zprávu, už se opět objevily v ulicích Brna, třeba na hlavním nádraží. Tak krokodýláci, co vy na to? Dali byste si kafe nebo letní osvěžení? My ho vezeme do ulic Brna, dnes budeme osvěžovat v Kuřimi. 14 hodin 21 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
6: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
5: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
12: Je dobré mít společnost na cestě.

Tak to letně vám hraje krokodýl, tak co? Krokodýláci, máte práci nebo nějaké volničko? My vám k tomu hrajeme. No a ta Brna se chystá taky světová série v beach volejbalu. I o tom za malou chvíli a zasoutěžíme si taky o vstupenky. Máme pro vás krásné ceny. Tak se nás držte, vyplatí se poslech krokodýla.

0: Joshua Kedison, Rock Audio, vaše letní rádio, i když nám občas někde prší. Teď pro vás mám soutěž o dvě prevíkendové pernamentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. srpna a 30. na Sokolském koupališti v Brně Kníčkách. Volejte k Rokodíla, mám pro vás pernamentky na světovou sérii beach volejbalu v Brně. 603 103 103 je telefonní linka do studia, pojďte do toho.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
0: A my už jdeme na telefonní linku. Kdo pak to zvládl? Kdo loví tyhle ty pernamentky na světovou sérii? Haló?
2: Dobrý den, tady Martina. Já bych chtěla ty pernamentky.
0: Martino, je to vaše. Za poslech Rokodíla.
2: Děkuju moc.
0: Tak věřím, že si to užijete. Odkud nám voláte?
2: Z Rosic.
0: Tak vy budete asi fanoušek taky, že jo? Beach volejbalu.
2: Ano, ano.
0: Tak to padlo na úrodnou půdu. Gratuluju a zdravíme do Rosic. Mějte
2: děkuji
0: se.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Radio Krokodýl. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete k různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
7: That's Helen Doran English.
6: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
7: Come and join us!
6: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
8: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
11: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
10: Objevte zapomenuté životy a místa.
11: Více informací na štetl.cz.
12: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
13: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
12: A mytí oken?
13: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
14: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Víkendně vám hraje krokodýl, tak nad Brnem se nám opět trošku zatáhlo. Vypadá to, že tady v okolí i sprchne. Čerstvé zprávy, Petra, ahoj.
1: Hezké odpoledne a v Brně nám přibývá černých skládek, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Tak za okamžik, kam co Petra odhodila.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Robin Schulz. Fashion Freud. A nebo Aleš Brichta.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás do Ořešína na Sokolský Chili Fest. Přijďte ochutnat, soutěžit a bavit se. Čeká vás kuchařská show, týmové soutěžní odpoledne, soutěž v pojídání chili a další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě teďka bouřky, jedna se trošku prohání i kolem Brna, tedy nad Brnem, Útěchov, Adamov, Ořešín. Zítra už polojasno, teploty budou příjemné, kolem 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Botanická zahrada Mendlovy univerzity chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu a odhalovat případné úniky. Škola plánuje i další opatření, například vlastní vrt. Černých skládek v Brně přibývá. Strážníci se od začátku roku do konce července zabývali už 20 případy nelegálně odhozeného odpadu. Ve stejném období v roce 2024 to bylo jen 8 případů. Za znečištění prostranství hrozí na místě pokuta do 10 000 korun. Ve správním řízení se ale sankce může vyšplhat až na 50 000.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Plánovaná stavba nového přístaviště v Hodoníně na Baťově kanálu se komplikuje. Krajský úřad v Brně zneplatnil letos vydané územní rozhodnutí, které vydal Hodonínský úřad, i když k tomu po změně stavebního zákona už nebyl příslušný. Přístaviště pro 80 lodí za více než čtvrt miliardy korun plánuje ředitelství vodních cest. Dnes začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadující mistry světa Španěly od 690 do 1990 korun.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Drobného ulici bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky. Také na nehodu dvou osobních aut pozor na Vídeňské ulici do centra u nájezdu na D1. Provoz tam zpomaluje, policisté to došetřují. Bouralo se na silnici 152 na obchvatu Modřic. Stojíte si v koloně od sjezdu z D2. A celkově zůstává ucpaná křižovatka D1 u Brna a D2 od Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: už se to blíží, letní osvěžení.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska budeme osvěžovat v ulicích Brna Jižní Moravy, kde vyhlížet naši krokolítku, kousek od Brna, dneska vyrazíme dál. I o tom za malou chvíli, mezi tím Kit Laroi, Justin Bieber, Stay. Krokodýl, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Povídej si, dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Passion Fruit na Krokodýl a my pro vás máme něco extra, krokodýláci.
1: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
0: Je to jasné, přímo v našem vysílání můžete vyhrávat stupenky na Zbrojovku Brno a taky na Artis Brno. Fandíme brněnskému fotbalu. Tak se nás držte, protože už brzy budeme soutěžit.
1: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Edward Maja, Krokodýla, my jdeme osvěžovat do ulic.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Máme pro vás chutné probíl drinky, které vám zvednou den, pěkně nachlazené. Z brněnské firmy Vala 21, no a pokud si říkáte, kde vyhlížet krokolítku právě dnes, tak to bude v Kuřimi u Alberta, tam se na vás těšíme už zhruba do hodinky.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
9: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Tak vy to taky nevzdávejte, krokodýlánci. Gump, za okamžik tip na levný benzín a naftu tady v okolí. Tak pokud plánujete nějaký výlet nebo jenom cestu do práce, my vám poradíme, kde je leveno. Ušetříte. Mezitím Pink. Pěkné odpoledne.

0: Na krokodýlny Cayman, no a teď jdeme tankovat.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Je to tak, krokodýláci, ať už se chystáte na výlet, nebo jedete z práce, zítra určitě budete taky muset třeba do práce. A my vám ušetříme na benzínu. Hledáme čerpací stanice, které jsou nejlevnější tady v Brně a okolí. Dáváme vám tipy, no a dneska vybíráme benzín za 38,90, naftu za 42,60. Pokud se říkáte kde, tak je to čerpací stanice Avia, Holasice, ulice Brněnská. Stavte se.
1: Šetříme s krokodýlem. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Vždycky jsme tady pro vás s náladou Baywatch, krokodýláci, Jimmy Jamison. Dobré úterní odpoledne s krokodýlem, míříme k 16. Vy k domovu, za dětma, za sportem, za nákupem. S pravima, Petra, vítej.
1: Hezké odpoledne, stadion na Úvozu prošel rozsáhlou proměnou, víc si o tom řekneme za chvilku.
0: A přesně za 2 minuty bude 16 hodin.
2: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dobrá muzika, teď už od Peťana Holíka připraven je Bruce Springsteen. Dáme si Jennifer Lopez, Nejsem tvá matka. Hodíme tam buty jedno ráno. Doufám, že poslouchá Blučina, že poslouchají Pacandovi, Jarka s Milanem, protože ti mají rádi United.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zlatý devadesátky nejenom do Blučiny. Dobré odpoledne, krokodýláci. Se nám tam kurňa ochladilo, co? No, taky máme nejstudenější den týdne, alespoň podle toho, co nás čeká do neděle. V Brně je teď jenom 21 stupňů a někde je to i horší. Třeba jsme na 19, Šepkovice hlásí 18 a Žďár Vysočina měří 16 stupňů. Zítra středa zase bude zataženo, ale bude tepleji. Tu a tam může být lehká přeháňka, odpoledne na Moravě bude až 28, na Vysočině 23 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stadion na Úvozu prošel rozsáhlou proměnou a má zmodernizované technologické i provozní zázemí. Jedná se o jednu z nejvýraznějších rekonstrukcí, které sportoviště v posledních letech zaznamenalo. Nové jsou například šatny a osvětlení. V příštích letech je v plánu také zateplení obvodového pláště stadionu. Městská část Komín informovala, že aktuálně probíhá úklid po včerejší bouřce, kdy bylo poškozeno několik velkých stromů v horní části sídliště. Odklízení kmenů a větví je priorita. V následujících dnech budou postupně čištěny hlavní pěší trasy. Vodní nádrže ve správě povodí Moravy mají letos podle vodohospodářů mimořádně nízké přítoky. Červencové hodnoty u sledovaných přehrad často dosahovaly pouhých 5 až 14% dlouhodobého průměru. I přes výrazný nedostatek srážek však pokrývají zvýšené nároky na odběr vody a zlepšují průtoky v řekách. Nejlepší český motocyklový jezdec na dálkových rally Martin Michek se vrací do týmu Orion Motor Racing Group, v jehož barvách se představí na příštím ročníku rally Dakar. 38-letý závodník před rokem odešel do čínského továrního týmu Hoto.
5: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Interní dopravní špička, zdravíme za volanty, krokodýláci, víme, jak to jede, Kubo.
6: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Knínické ulici do centra u křižovatky s ulicí Branka bouralo osobní auto s motorkářem. Připravte se tam na kratší kolonu. Na ulici Vlády Horákové před třídou kapitána Jeroše do centra srazla tramvaj chodce. Popojíždí se na cestě přes Svatoplukovo a Gajdušovu ulici přes Židenice. V Modřicích směrem na Ořechov bourala 2 osobní vozidla, provoz je tam řízený kyvadlově. A na Brněnsku před Popůvkami od Bystrce stojí porouchaný kamion. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové úterý s krokodýlem a za pár minut s bonusovým hantecem. I dneska kopeme za Modrou a někdo z vás vyhraje dvě vstupenky na tenhle ten den zábavy, koncertu a podpory, když přeloží správně Džankovu hlášku.
1: Zdar jak svině skoro ksníkalosti. Dneska vám hoknu do placu dotazník, co to znamená plechovej hašiš.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Jennifer Lopez dohrává 4:05, 3 minuty s vámi Krokodýl. Teď je tady Brněnské Hantec a pozor, dneska je to s bonusem 2 vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou jako odměna pro toho, kdo to správně rozlouskne. Takže žádek je připravený, doufám, že vy taky volejte 600 300 303 právě teď. Jinak srdečná pozvánka na příští pátek na akci, kde vás čeká zábava, sportovní nadšení, hlavně podpora dobré věci, charitativní fotbálek, kde budou hrát hráči HC Kometa Brno, Realtop Praha a proti ním domácí SK Jundrov. Takže fotbal, zábava, kapela Kulomet, Olga Lounová, Děti ráje, Kopeme za modrou. Kdo to chce vyhrát? Tady je Petr, dobré odpoledne, haló.
2: Dobrý den, tady je Kamila.
1: Dobrý den, Kamilo. Odkud voláte, jak se máte?
2: Z Blanska, mám se zvědět.
1: Tak, a znáte brněnské Hantec, Kamilo?
2: No, něco znám.
1: Něco znáte, výborně. Tak pojďme pozdravit Janka z Dariak Svíňa. No, Kami, šup jeden. Zdarjak Svíňa.
3: Zdarjak Svíňa z Krokstníkalovci. Dneska vám hoknu do placu dotazník, co to znamená plechový hašiš.
1: Tak, to je pro vás zadání, Kamilo. Musíte rozkódovat plechový hašiš. Co myslíte, že to je?
2: No, já si myslím, že to jsou jako peníze, jako mince.
1: Tak, to si nemyslíte dobře. Zkuste to jinak. Kami, nápověda teďka, co bylo o víkendu tady v Brně, obrovský.
2: Hody,
1: přesně. Co hraje na hodech?
2: Cymbalka,
1: dechovka. No, ta druhá varianta byla lepší, takže plechové.
2: Dechovka, dechová hudba.
1: Dechová hudba, dechovka, si myslím, že můžeme Janku říct, Kamile, že vyhrává.
3: No, jestli jste chodili na zábavy, tak vomete, že zvlášť na vesnici vaří plechové hašiš, neboli hraje dechovka. Přeju pětelný den a těžká gratulovačka.
1: Tak, Kamilko, gratulace do Blanska. Je to vaše. Jdete na fotbálek příští pátek. Máte, doufám, čas?
2: Určitě.
1: Přátelé, kdo chce jít, taky můžete. SK Jundrov, příští pátek odpoledne, děti do 10 let zdarma, dospělí platí 290. A Kamila to vyhrála právě teďka na Krokodýlu gratis, takže se budete podívat, jak tam bude kopat Švanci, nebo třeba Milan Pacanda, kterýho zdravíme do Plučiny. Mějte se krásně a pěkný den. Naschledanou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balans. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
1: 16 hodin 21,5 minuty krokodýláci, slza fotky, Sean Baker, GIF a Krokodýl přeje dobré odpoledne.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
13: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

Příjemné úterní odpoledne s Krokodýlem na vlně Krokodýla. Pozdrav nejenom do Blanska, kde už má Kamila jistotu zábavy na příští pátek v Jondrově. Nejenom s charitativním fotbalem, kopem za Modrou. No a v sobotu o kousek vedle už se na vás chystá festival pro celou rodinu se spoustou muziky, zábavy, Bosou nohou fest. Tak dáme pozdrav nejenom panu starostovi do Bosonoch a pošleme další písničku 2 minuty po půl páté z Krokodýla. Xindl X a taky Deep Blue Something. Well, my life.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Při úterku jste s Krokodýlem. Zdravíme na boso, do Bosonoch, do Krasíkova Klanškrounu. Večer tam přispěcháme s kabátem a do Tuřan teď vyrazíme s kufrem do letadla. A odtud vyrazíme do Německa.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Téma dne, krokodýláci, z Brna by se mohlo létat přímo do Frankfurtu. Město Brno totiž společně s Jihomoravským krajem hledá dopravce pro novou dopravní pravidelnou linku a měla by létat čtyřikrát týdně a první cestující by mohla přepravit už v příštím roce. Frankfurt, jedno z největších evropských letišť, hlavně významný přestupní uzel, takže by se z Brna výrazně zjednodušilo cestování vlastně dál do celého světa. Tady je Krokodýl, víme, co se děje. A zdravíme zvláště na brněnské letiště nejenom Martina Vilda.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
8: That's Helen Doran English.
7: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
8: Come and join us!
7: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

jednou mi drahá říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu, novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: Hezké úterý, krokodiláci, v pohodě, bezpečně s krokodýlem, teď s italohitem Tarzan Boy od Baltimory. Mimochodem v Brně právě řeší sraženého koloběžkáře ve štatlu, takže nejen na koloběžkách, opatrně. A Petro, co dál nového?
1: Hezké odpoledne, meteorologové dnes zrušili výstrahu před vznikem a šířením požáru, i o tom už za chvilku.
0: Zprávy Petra Papančevová.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezké úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Šťastný vyvolený nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Radio Krokodýl. Petr Holík.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
7: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
6: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
3: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hezké úterý, krokodiláci, nejenom vinařům, právě teď je přesně 5 a nejen do Mikulčic se tedy najít. Chystám pro vás Wakefield, dáme si Repeat It. Eda Sheerana s Martinem Garrixem, Když nemůžeš, přidej víc. Bude klasika od Snapu, Rhythm is a Dancer. A teď mě napadlo, teď já tam mám ještě rozpitý kafe, takže bude espresso macchiato.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: K práci a třeba ke stříhání vlasů, mi amore, Tommy Cash. V 5 hodin, neboli v 17 stupňů většinou, 16 až 18. Tady v Brně jsme ještě někde mezi 18 a 20, ale ve Žďáře jsme na 16. Nejstudenější den týdne, zítra středa bude lepší, ale zatažená, občas přeháňková. Odpoledne na Moravě, na Brněnsku až 28, na Vysočině 23 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na staveništi na Hlinkách dnes zasahovala policie. Dělníci, kteří před 6 ráno přišli do práce, našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilého muže. Choval se agresivně a odmítl slézt dolů. Pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
9: Dolů jej tak musela dostat až zásahová jednotka. Navíc se ukázalo, že muž, který nadýchal téměř 2 promile, je v celostátním pátrání.
1: Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Pršet má i v následujících dnech. Navrhované zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací změnou zákona o zahraniční službě je podle názoru Senátní ústavní komise v rozporu s ústavou. Stanovisko podpořilo 7 z 8 přítomných členů. Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré odpoledne za volanty, víme, kde jsou komplikace, Kubo.
10: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Brně na Tylhonově ulici na křižovatce se Slavkovskou narazilo osobní auto do koloběžkáře. Očekávejte tam možné problémy. V Nízké ulici do centra u křižovatky s ulicí Branka komplikuje dopravu nehoda osobního vozidla s motorkářem. Zdržíte se v koloně kolem 5 minut na ulici Zvonařka před ulicí Dornych na cestě od výstaviště. Zdržíte se v přerušovaných kolonách na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy momentálně od exitu 178. Převážně kamiony popojíždí na D2 na příjezdu do Brna, a to už od 8. kilometru. A dopravní nehodu policisté došetřují u Slavkova u Brna na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem. V obou směrech tam doprava zpomaluje. Pro Rádio Krokodýlu z Klobásy stánce Koktejl Šar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dobré úterní odpoledne s krokodýlem všem přeje Petr Holík, ať vás nebrzdí kolony, nejenom Slavková, ani jiné příčiny, ať jste brzo se svými zlatíčky. My budeme taky u zlatíček a budeme se ptát, proč máme pupík.
1: Kdyby jsme neměli pupeční šňůru, tak by jsme nemohli jíst.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ale včera jsem tady seděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

0: My jsme svět a máme tady Zlatíčka Krokodýláci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Legendární USA for Africa z roku 1985 a my šup do našeho roku 2026. Prázdniny už tady budou jenom 2 týdny, tak děcka ze školky, pojďme se bavit o pupeční šňůře. Hrozně důležitá, nebo o pupíku. Proč máme pupík

0: narostlo.
1: To se prostě šmikne, se to zašije a je z toho pupík, no. Takže to je naprosto jasný. Pánbu zaplať, že nám to takhle jako se přenáší, ten kyslík, ty živiny od maminky k dítěti a pak od toho miminka ty splodiny zpátky jakože k mamince. No, má to příroda velice dobře zařízený a některé naše kolegyně jsou zrovna v té fázi, že to tam tak krásně funguje, tak ať je to těhotenství bez nevolností a ve velké pohodě pro miminko.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Rytmus je tanečník, klasika, skupina Snapchat 17.34 a srdečná zdravice do škol, kde se povedlo omezit mobilní telefony a zvýšit výkonnost a pozornost žáků se soustředěním.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem Ivan Hostač, jsem ředitelem základní školy na Masarykově náměstí ve Chlapanicích. Omezení mobilních telefonů máme pouze na prvním stupni. S tím, že děti samozřejmě pokud potřebují tento mobilní telefon o přestávce použít, tak mohou s dovolením paní učitelky nebo paní asistentky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Rozpitý lungo krokodýly a do toho espresso macchiato, není to překafováno. Tommy Cash z krokodýla. 17.38 a mimochodem prachy za zvuky do ruky, kde už máme taky jako solidní částku 116 600. To by bylo káviček na dovolené někde v Karibiku, co? 116 600 korun pro plnoleté krokodýláky, právě teď výzva do soutěže Zvuky prachy do tvý ruky. Jste-li plnoletí souhlasící, můžete volat 600 300 303 právě teď.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Bohemský krokodýl pro všechny bohémy, pro celý svaz, a jdeme na prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Komu pak se povedlo dovolat se po naší výzvě? Tady Petr, halo, dobré odpoledne.
2: Zdar jak svíňa ze Slavkova, tady Jaruš.
0: Ježíš, to jsou Čermáci, no, pěkné odpoledne, zdar jak svíňa. Tak Jaruško, gratulace, plnoletá ty bys měla být, jestli se nepletu.
2: No, to
0: naše
2: už dávno.
0: Věrná krokodýlka, dobře, souhlasíš s výherním řádem?
2: Ano, souhlasím.
0: Výborně, a slyším tě tam samotnou. A
2: seš... Dneska samotnou.
0: Protože Vilda někde ještě má nějaké pracovní povinnosti, jo?
2: Jo, přesně tak.
0: Dobře, tak, hele, můžeš to zvládnout sama. Zvuk je za 116 600 od Rádia Krokodýl, zní takto. Co pak vymysleli Čermáci, Slavkováci? No,
2: já
0: řekni.
2: Já si myslím, že by to mohla být kočička, která si brousí drápky na škrabadle.
0: Aha, kočka brousící si drápky na škrabadle. Schválně, co by na to řekla Péťa ze Žďáru, tam má koček 40. Kolik můžeme tak...
2: Tak bych si určitě souhlasila.
0: Kolik asi tak mají škrabadel, že? 40 koček,
2: ty
0: brďo, ty brďo. Takže pozor, ale hlavně tam mají jako samý stromy, takže tam to jako nemusí řešit zrovna na tom kobercovým škrabadle ty kočky. Mám tady pana arbitra, on miluje kočičky. 116 600 kočka s drápama na škrabadle, vydáme prachy nebo ne dneska? Tak dneska to nespadne do Slavkova. Jaruško, děkuju, zvedáme bank, měj se krásně, Vildu zdravíme, a do Slavkova další písnička od Taylor Swift, mějte se tam hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás. SK Artis Brno.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Come here, baby.

0: Je to dneska trochu studený a je to crazy krokodiláci. Minuta do 18. hodiny, stupňů tam je plus minus jako na těch hodinách, takže nic moc, někteří jsou z toho rozklepaní. Petra si naštěstí pustila přímo top. Co máš do zpráv na 6? Za minutu je přesně 6, vítej.
1: Hezké odpoledne, v Brně přibývá černých skládek, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A my si dáme nějaký letní pecky, aby vám bylo tepleji a lépěji. Takže Venga Boys připravení šalalalala, bude Tiesto de Moto. Dáme se něco českýho krokodýly. Ze Šumperka pro všechny šumperáky, který u krokodýla máme, všechno je v pořádku, opět a Radeček a bude Despacito.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Despacito, vylaď si to, krokodýláci. Tak, teploměr ladí s hodinama 18 stupňů, mimochodem teď právě je přesně 18.00. 18 máme v Brně, v Útěchově, v Šepkovicích jsme na necelých 18, ve Žďáře jsme na 16 stupních. Zítra středa zatažená, lehce přeháníková, ale teploty už vyšší, jak říkám, dneska je to nejstudenější den týdne, takže ve středu čekáme odpoledne na Moravě až 28, na Vysočině 23 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Botanická zahrada Mendlovy univerzity chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu a odhalovat případné úniky. Škola plánuje i další opatření, například vlastní vrt. Černých skládek v Brně přibývá. Strážníci se od začátku roku do konce července zabývali už 20 případy nelegálně odhozeného odpadu. Ve stejném období v roce 2024 to bylo jen 8 případů. Za znečištění prostranství hrozí na místě pokuta do 10 000 korun. Ve správním řízení se ale sankce může vyšplhat až na 50 000.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Plánovaná stavba nového přístaviště v Hodoníně na Baťově kanálu se komplikuje. Krajský úřad v Brně zneplatnil letos vydané územní rozhodnutí, které vydal Hodonínský úřad, i když k tomu po změně stavebního zákona už nebyl příslušný. Přístaviště pro 80 lodí za více než 250 milionů korun plánuje ředitelství vodních cest. Dnes začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadující mistry světa Španěly od 690 do 1990 korun.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl.

0: krokodýl.
1: Tak nám pravděpodobně končí odpolední špička. Víme, kde jsou komplikace, Jakube.
2: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Knínské ulici u odbočky na Branku výrazně překáží nehoda osobního vozidla s motorkářem. V obou směrech tam počítejte s kolonami. Popojíždit budete i na ulici Zvonařka u Dornichu a pomaleji jedou vozidla po Jihlavské ulici před Vídeňskou. Místy fronty se objevují na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a přes kilometr má kolona vozidel na 152 mezi Modřicemi a dálnicí D2. Pro rádio Krokodýl z Globasy stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dobré pozdní odpoledne všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu, do Kyjova a i k Hodonínu. Zdraví Peťan Holík. Osvěžovali jsme v Kuřimi, i tam se podíváme a prozradíme, kde vás osvěžíme zítra. Tak buďte stále svěží v tom chladnějším létě s krokodýlem a pojďte s náma na Tiesta.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Krásné pozdní odpoledne všem s Krokodýlem, 6:45, k tomu nějaká minuta. Mimochodem, dneska tady se mnou je fantastická skupina lidí, kteří jednou budou možná slavnými moderátory, protože se přihlásí do kurzu moderování Rádia Krokodýl. Je toho tady velká přesila na mě, takže děcka, zdravím vás, ahoj!
2: Ahoj!
1: Dobrý, super, děkujeme pěkně a my se podíváme společně s Jirkou dneska do Kuřimi, protože tam jsme osvěžovali a měli jsme tam zase ty naše fantastický probiodrinky Bala 21, 103 kousků, takhle to dělalo radost, že Jiří?
3: Kroku hlídka osvěžuje taky v Kuřimi, tady je veselo, pěkně.
4: Dobrý den a děkujeme za pitíčko.
5: Dobrý den, moc děkujeme Rádiu Krokodýl za osvěžení.
6: Zdravíme z Kuřimi, děkujem.
3: To teď.
7: Zdravím z Kuřimi a děkuji za pití.
5: Ahoj, Krokodýl. Díláci, moc vás všechny zdravím, super, konečně sem přijeli naši známí z Krokodýla, dali nám úžasný probiotický drink, tak přijďte všichni.
1: Přijďte všichni, mimochodem dneska už nechoďte do Kuřimi, páč, tam jsme to rozdali, ale budeme zítra, těšíme se zítra odpoledne ve Vyškově, kam zdravíme na 102.6 FM, takže jak jsme si tady zase mockrát řekli ahoj v Kuřimi, tak si to řekneme ještě jednou tady odsud z Gorkého s Krokodýlem, s mojí fantastickou skupinou děcka, ahoj!
2: Ahoj!
1: Jsou fakt dobrý, no fakt jsou dobrý, je samej talent, jeden vedle druhýho.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
11: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
10: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
14: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
15: Je dobré mít se na koho spolehnout.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Aj,

S krokodýlem Dead Yankee, Luis Fonsi Despacito, což se hodí, protože tam je nějaký zamračeno, zase asi bude ještě pršet krokodýláci, takže prosím vás, držte dobrou muziku, nepromokavou náladu a kdybyste chtěli, tak za půl hodiny si spolu dáme taky písničky na přání. Tady je krokodýl Peťan, 2 minuty po 6:30 a Nana Lonely a taky Black Eyed Peas. Dobré odpoledne.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pohodička s krokodýlem při úterku Black Eyed Peas, čas 18.40, doufám, že se máte a že všechno krokodýláci taky stíháte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Ideálně úterý bez překvapení, což ale dneska neplatilo na jedné stavbě. To je takové trošičku téma dne. Opilý chlapík vylezl na vysoký jeřáb, dolů ho dostala až zásahovka. Jo, dneska ráno prostě bylo veselo. Na stavbě v ulici Hlinky ráno přijdou borci do toho svého areálu na staveniště a v kabině vysokého jeřábu najdou cizího týpka. Si říkají, co to tady je, nějaká levandula. Nechtěl vůbec lézt, po policistech mimochodem házel lahve, taky se ukázalo, že má v sobě asi tak 2 promile a je v celostátním pátrání. Takže nakonec to přijela vyřešit zásahová jednotka, povedlo se, borca zlikvidovali a ti potom mohli začít konečně taky něco dělat, krokodýláci. Mějte pohodu, dobrou náladu, čas 18.41, tak kdybyste chtěli, za 20 minut si spolu dáme nějakou pěknou písničku na přání.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
7: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
8: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
7: Objevte zapomenuté životy a místa.
8: Více informací na štetl.cz.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Panic at the Disco, Krokodiláci, High Hopes, 19 hodin, 2 minuty, máme tady pohodu.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A připravenou hodinu písniček na přání, kterou dneska zahájí Alvaro Soler Sofia. A pak tady budete vy, kdo bude volat, případně objednávat přes naši apku a hrát další písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Proto je dneska studený den, krokodýláci, tak je nejstudenější za celý týden. Teploty jsou teď aktuálně někde kolem 18 stupňů Celsia tady u nás na Brněnsku. Šepkovice už jsou pod 18, Žďár je těsně k 15 a Středa bude, pánbu zaplať, skoro dvakrát teplejší. Nebo alespoň pokud to měřím kolem 15 a budu to brát jakože na Brněnsko, kde má být zítra až 28. Zataženo přeháníky Vysočina 23 stupně Celsia a tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Dělníci, kteří před 6 ráno přišli do práce na stavbu na Hrinkách, našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilce. Choval se agresivně a odmítal slézt. Dolů ho dostala až policejní zásahová jednotka. Navíc se ukázalo, že je v celostátním pátrání. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Plánovaná stavba nového přístaviště v Hodoníně na Baťově kanálu se komplikuje. Krajský úřad v Brně zneplatnil letos vydané územní rozhodnutí, které vydal hodonínský úřad, i když k tomu pozměně stavebního zákona už nebyl příslušný.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem zdravíme na silnice, víme, jak to jezdí a kde jsou ještě případné komplikace v tom naštěstí už klidnícím se provozu. Kubo?
4: Krásný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na staré dálnici před Popůvkami na cestě od Bystrce stojí nákladní vozidlo s poruchou, dejte tam pozor. Vážnou dopravní nehodu policisté došetřují na Kníňické ulici u křižovatky s ulicí Branka. Doprava tam nárazově zpomaluje. Na D2 na 22. kilometru z Brna na Slovensko narazilo osobní auto do značky a částečně blokuje levý pruh. Doprava tam vázne. Převážně kamiony zpomalují v protisměru na příjezdu do Brna od 4. kilometru a na Vyškovsku v Bučovicích na Slavkovské ulici u křižovatky s ulicí Příhon bourala 9 osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Servus a dobrý večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, do Kyjova, k Hodonínu. Zdraví Peťan Holík a jsou před náma do 20. hodiny krokodýláci písničky na přání. Tak doufám, že vám nic nebrání, abyste nám buď to napsali, nebo zavolali. Použili buď to náš telefon 603 103 103, nebo apku Rádia Krokodýl. Tady je Soler, Alvaro, Sofia.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Álvaro Soler, Sofia, 19.09, Krkolíláci. Jdeme na to, písničky na přání, 603 103 103. Tam to dneska začneme na telefonu. Kdo je tam? Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Honza, Olomoucký kraj.
0: Zdravíme, Olomoucký kraj. Honzo, jak se tam máte na Olomoucku?
1: Výborně, výborně, už jste odbavili vysílání, já jsem slyšel, tak si můžeme popovídat, tedy. Klidu, že?
0: Ano, určitě. Jako byste chtěl zahrát, Honzo, písničku dneska od nás?
1: Já mám takovou rokovou náladu.
0: Takže?
1: Bon Jovi, It's My Life.
0: Okay, It's My Life a pošleme to všem na Olomoucko a hlavně vám a popřejeme, ať se tam máte krásně.
1: Jo, a ať se vám daří, jste nejlepší rádio, nejlepší hity a bomba moderátoři.
0: Děkujeme krásně, Honzo, pro vás, It's My Life, mějte se super, ahoj, naschle.
1: Ahoj, hezky, zbytek léta, ahoj.
0: Ahoj, děkujem. No.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: To je můj život a můj život je krokodýl, to je jasný.
0: Rádio Krokodýl a hity na přání. A
1: moc mě těší, že jsem dneska s váma u písniček na přání. Tady je Petr Holík, krásný večer všem, minutu před 7:45 i na Botanickou do salonu Kašaro, kde nás poslouchá Janička Reitermann-Bodvárková se svými klientkami a doufám, že tam máte pohodičku i dobrou náladičku, Jani. Jdeme na telefon, máme tam někoho, myslím, že taky z Brna. Dobrý večer, haló, prosím.
2: Ahoj,
1: Ježíš, kdo to je? Janička z Řečkovic.
2: Ano.
1: Ano, výborně, Janičko, zdravíme Řečkovice. Máš se tam dneska krásně s náma?
2: Ano, ano, taky krásně.
1: Tak to rádi slyšíme. Koho pozdravíme dneska s tebou, řekni, Jani.
2: No, hlavně tebe, do rádia všechny, jste vynikající, super.
1: Děkujem.
2: Hlavně moji mámu.
1: Ano.
2: Přítele a jeho tatínka.
1: Dobře.
2: A všichni, co mě znají a poslouchají písničky a posílají.
1: Já doufám, že všichni, co tě znají, tak jsou teďka potěšení, protože tady je jedna fantastická skladba jenom od tebe a jenom pro ně. Měj krásný večer do Řečkovic, papa, ahoj.
2: Ahoj, taky, ahoj, papa.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Je to tady krokodiláci jak na nějaký telefony ústředně, furt to tady zvoní, blíká, protože prostě je vás normálně velká řada, hrozná fronta. Tak kdo pak je další ve frontě na písničku? Haló, Petr, dobrý večer.
2: Ahoj, tady Tom Prigl.
1: A zdravíme Prigl, Tome Zdarec.
2: Čauky. Prosím pěkně, no. Co pustíme? No tak dáme

0: Austin.
1: Komu to bude, Tomi, povídej?
0: No tak samozřejmě mým klukům, Honza David.
1: Ano.
0: Můžem to poslat tady bejvalce, Hance.
1: Dobře. Měla svátek, že jo, takže bude mít dobrou náladu.
0: Jasný, Zendovi, Hanzovi, Bramboříkovi, Krkovičkům, bratrovi Danielovi, tobě samozřejmě, to je samozřejmě jasný.
1: Děkuju.
0: A pro všechny dobrý lidi a pro všechny do Rádia Krokodýl.
1: Všem krásný večer, pohodu s Priglu, s Dašo, s Austinem, s Tomem a s Krokodýlem. Děkujeme, mě se krásně, opatruj se, ahoj.
0: Ahojky, čau, papa.

0: Na přání Krokodýl, hezký večer, 603 103 103, kdo bude další?
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu a teď taky asi někam až k Lanškrounu, protože tam se slaví pravděpodobně nějaký narozeniny. Haló, dobrý večer.
4: Dobrý den, tady Alena.
0: Aleno, zdravím, odkud voláte, jak se máte?
4: Volám z Krasíkova, máme se všichni skvěle, slavíme dneska strýdovy narozeniny.
0: Oh.
4: A chtěla bych se zahrát od kabátu Burláci.
0: Mhm. Trida se jmenuje a kolik slaví?
4: Jmenuje se Zdeněk a slaví 63 let.
0: Tak to je mladý borec. Dobře,
4: no
0: takže
4: to
0: co Zdeněčkovi, tomu mladíkovi popřejeme, Ali?
4: Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, je celá rodina, hlavně vnoučata Miky a Maty.
0: Strejdo, i Krokodýl přeje zdar a sílu, kterou vždycky najdeš v Krokodýlu a tady pro tebe kabáti, burlaci na volze a pěknou oslavu a hezký večer v Krasíkově, což je ale, jako bych řekl, poměrně dost daleko od Brna, co, Ali?
4: Jo, od Brna určitě.
0: Kolik? Jak jste daleko?
4: Od 80 kilometrů. Mm-hmm.
0: A chytáte nás na internetu nebo na anténě?
4: Na anténě.
0: Tak to jste šikovní. Takže Zdeňkovi, kabáti a krásný večer v Krasíkově. Mějte se u Lanškrouna. Ahoj.
4: Ahoj.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Rádio Krokodýl a hity na psa.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem, ladíte písničky na přání. Děkujeme. Ve studiu Peťan dneska místo Jirky. Voláte o 106 z různých měst. Kdo je další? Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, tady je Velenka.
1: Ahoj Velenko, jak se máš, co děláš? Jseš v pingpongárně dneska?
2: Ne, já jsem ve Velkým Meziříčí.
1: Aha, a tam?
2: Tady hlídám synovi, tři psy.
1: Velký, malý, střední, co to je za psy?
2: Bordel kolia. Potom nějaký míšten, bylinko, co? Já nevím, já vím akorát.
1: Takže nejsou to žádný dogy ani vlkodávci, takže to je pohoda. Dobrý.
2: Ne.
1: Belenko, co si dáme zahrát? Řekni dneska od tebe z Mezříče.
2: No. 18. Vždycky, když jsem byla mladá, tak jsem říkala, že mám svátek. Tak jsou Velenka, tak no. Je Helenka dneska.
1: No.
2: Zahraj mi moje YouTube.
1: Before without you. Dobře, takže pro tebe.
2: A pro Vlastíka a tady pro to psí osazenstvo.
1: A pro všechny z Mezříče, třeba i pro pána Andělu, třeba se taky ještě dneska dovolám. Mějte se moc krásně v Mezříči. Pěkný večer, papa. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na přání.
1: Krokodýl s vámi, vy s námi. 7:30, 4 minuty přesně. Na přání opět na telefonu 603 103 103.
2: Ahoj Peťulku, tady je Peťa ze Žďáru.
1: Zdravíme do Žďáru na Vysočinu. Peťulku, krásný večer, ahoj.
2: Čau.
1: Tak jak se máte na Vysočině? Jste zavlažení? No. Nejste tam jakože moc studení?
2: No, tak chladno tady je, zavlažení teda moc nejsme.
1: Aha, dobře, takže toho bych chtělo víc, toho bych chtělo mít. Svatý Petře, slyšíš to? Měl bys to zařídit od zítřka. Peťulko, co si dáme zahrát a pro koho to bude?
2: Si dáme zahrát něco za Snajdity.
1: Dobře, já to najdu. A bude to pro?
2: No, bude to pro tebe, pro mýho Míru, pro Jirku Vínera, pro Alex, pro oba dva Milany, pro Nováky, Kometáky, no a všichni, co to poslouchají.
1: Dobře, všichni krokodýláci, věřte, že dneska byl nejstudenější den týdne, tak jako na Vysočině, tak tady u nás v Brně. A od zítra bude daleko líp. Bude to lepší.
2: Jasný.
1: Budeme v teple.
2: Snad.
1: Více v teple, Péťo. Nesnad, ale určitě. Od tým žádná. Krásný večer a mě se hezky, papa. Ahoj.
2: No, ahoj, čau.

0: Modro bílá rodina, mimochodem příští pátek v Jondrově kopeme za Modrou, bude se hrát benefiční fotbal, bude tam i Milan Pacanda, Švanci a další slavní fotbalisti, včetně hokejových kometňáků, tak na to se těšte, krokodýláci. A pořád ještě máme necelých 20 minut, kdy hrajeme podle vás písničky na přání. Dobrý večer všem s krokodýlem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
3: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýláci, 7:45, za 2,5 minuty. Zdravíme všechny i vás, co jste s náma přes Krokodýlí aplikaci, jako Michal, který píše: Tož ahoj Peťané, pokud mohu poprosit pro všechny lidi z Grohovácka pod Kraví horou a Kamenného vrchu. Díky, Michal, zdravím. Michale, taky zdravíme, Grohovácko, tady pod náma, pod Kravákem. A mimochodem, to, co ty tady objednáváš, tak nenacházím v archivu, takže budeme muset sáhnout po něčem, co tady objedná Jaruška z Slavkova. Dobrý večer, halo.
5: Zdar jak svíňa, tady Jaruš ze Slavkova.
0: A no, povídej, Čermákovi, zdar jak svíňa do Slavkova. A slyším jenom Jarušku, není tam Bilda?
5: Dneska volám jenom já.
0: Tak to je dobrý, super. Když seš ty, tak bychom mohli pochválit, jak to máte ve Slavkově zavlažený, ne?
5: Jo, zavlažený je dobře, akorát trošku by mohlo se malinko oteplit, že jako je taková trošku kosa.
0: Jaruško, ano, hele, vždycky je to něco za něco. Hodně. Dneska každopádně nejstudenější den týdne, takže zítra už má být až 28, takže zítra zase bude lepší. Jo, prosím tě, komu dáme zahrát, řekni, a co si pustíme?
5: Hropaře od premiéru pro Vildu, pro Alex toho Dunína, pro Pavla Janštu, pro Janču do Řečkovic, pro oba dva mám z Milany, no ještě Zdenka ze Šepkovic, našeho slavního okurkáře, pro Péťu a Míru do Žďáru a pro tebe.
0: Já moc děkuju a mimochodem zdravíme Alex, dneska jsi se nepletu psala, že jde do práce, že to má náročný, takže do Lužic a i pro šéfa na OMV-ku, kde stále hraje Krokodýl, a my jsme velmi rádi, ať se tam krásně tankuje s Krokodýlem. Hezký večer do Slavkova, Čermáci, a děkujeme, zdarec Ajvildovi, ahoj.
5: Ahoj.

0: na krokodiláci premiér Hrobář.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem krokodýláci. Máme tady objednávky, mimochodem od nějaké dobré večeře. Tady mám i fotografii Ondra Ježek, který by chtěl pozdravit se svojí budoucí nastávající nevěstou a ženou od večeře svoji úžasnou babičku do Řečkovic, takže Milenku Vránovou. A Mili, já jsem rád, že jsme se nedávno potkali, super, moc ti to sluší. Je vidět, že ti prospívá i poslech krokodýla, tak doufám, že další písnička od tvýho vnoučka Ondříčka udělá velikou radost babičce v Řečkovicích, protože to je písnička z lásky. To je písnička o lásce. Mimochodem objednává to tady Bajkeros ze Staré Líšně, protože Bajkeros má teďka v rodině ohromnou událost. Maminka Miluška společně se svým mužem Mirkem dneska výročí 47 let od svatby slaví, a tak popřejeme spoustu lásky a stále štěstí, pohodu a zdraví. Krásný výročí do Líšně. Takže tady se hodí jenom jedna písnička. Ještě, že tě lásko mám. Gratuluje krokodýl.

0: Ještě, že tě, Miluško, mám, s tebou mířím k výšinám. Ano, Mirečko, samozřejmě, krásné výročí.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Takže ke kašíkům 47 let výročí od svatby dneska. Mirku, Miluško, gratulace, nádhera a ovace. Tleskáme tady odsud s bajkerem, s Myšou, se Sinátorem, s celým Krokodýlem. A jdeme na poslední objednávku na telefon. Doufám, že i Milenka v Řečkovicích u Vránových spokojená. Všichni krokodýláci, a i ti pracanti tamhle v Lužicách bez šéfa. Alex, to je taky dobrý. Gratulace, gratulace. Aspoň máš větší pohodu. Poslední objednávka na telefonu. Halo, dobrý večer.
2: Zdarec, Peťane.
0: No zdarec, rytíři. Zdravíme Šepkovice, zmoklé, pěkně, promočené, zablažené, že?
2: No je to takový
0: vlhký člověk. Hned je to jiná. Ale tak to je v pořádku. Konečně můžeme taky vyrazit třeba na houby, že?
2: No, tam bude tak houby akorát.
0: Ale tak teď hned asi samozřejmě ne, ale za pár dnů už jo, jo? Jak se kluci vrátí z tábora, hnedka to půjdeme poskoušet. Takže Zdeněčku, koho pozdravíme dneska z Aranku?
2: No pochopitelně. Pošleme to Aranku.
0: Došlo to k ní včera, došlo to?
2: Jasně, kvítovala to s oběkem.
0: Super.
2: Zdraví.
0: Super, bez vás taky máváme nahoru, na sever. Aranko, zdarec. No, a dále povídej.
2: Takže písničku pošleme na jich a to dobrodu na tý Haníček dnešnímu svátku. Kam mají svátek Haníčky?
0: Helenky a Jelenky mají dneska svátek, Haníčky ne.
2: A Helenky?
0: Helena, Jelena, jo?
2: Jo, máš pravdu, Helenka. Ano, správně, tam je Helenka.
0: Tak no, Haníčky měli v sobotu, prosím tě, ty to pleteš tak, jako to plete pán Andělu, jako jo? Haníčky byly v sobotu, dneska jsou Helenky.
2: Těch děsta je tu kolem mě moc, no.
0: Musíš si udělat pořádek v tom, Zdeny.
2: Popojeme do Pavor pod Stolovou horu a dáme to sourozencům Juřicovým, Lidušce a Standovi. Ostrov Střelcovi, co nikdy nemine.
0: Dobře.
2: Do Strachotina Danu Plaškovi číslo sklepa.
0: 55.
2: Přesně. A tam tež Liborovi.
0: Janákovi, ano, k solárce, jo, jo.
2: A ještě to pičnem Tigerovcům, Slavkovákům a Pavlíkovi do Velmezu. Takže zdare jak svině a klidný večer přes Zdenek.
0: Děkujeme, klidný vlahý večer do Šepkovic, rytíři, měj se, zdarec.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Vaše letní rádio a my se jdeme podívat taky na naší apku Krokodýl.cz, kde můžete poslouchat Krokodýla po celém světě. Ano, můžete mít Krokodýla v kapse, podobně jako to má Verča, která poslouchá v Chorvatsku. Tak i tam zdravíme. Díky, že jste s námi, i pro vás další hit.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Osmé večerní hity na celé Brno, celou Jižní Moravu. Martin Solveig, hello. Dáme si Fun Factory. Bude tak jego. To vám bude hrát Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Ve středu čekáme na Jižní Moravě už polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné v Brně kolem 26 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě naměří plus 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Botanická zahrada Mendlovy univerzity chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu a odhalovat případné úniky. Škola také plánuje vlastní vrt. Černých skládek v Brně přibývá. Strážníci se od začátku roku do konce července zabývali už 20 případy nelegálně odhozeného odpadu. Ve stejném období v roce 2024 to bylo jen 8 případů. V újezdu u Brna dnes hořila hala s uskladněným dřevem a dalšími předměty. Hasiči dostali požár zhruba po hodině pod kontrolu. Nikdo se naštěstí nezranil.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Jirka Vínar s vámi za mikrofonem, no a za okamžik se podíváme na jednu šílenost.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Opilý klapík dneska vylezl na obří jeřáb v centru Brna, nechtěl slézt, i o tom za malou chvíli na Krokodýlu.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
1: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
2: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
3: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
2: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
4: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 116 000 korun.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 21. hodině z Krokodýla Khaled Lví. Budelerofobie. Z českých hitů Michal Hruza. Ten nejlepší hudební mix pro Brno a Jižní Moravu.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve středu čekáme na Jižní Moravě už polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné v Brně kolem 26 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě naměří plus 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Dělníci, kteří před 6 ráno přišli do práce na stavbu na Hrinkách, našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilce. Choval se agresivně a odmítal slézt. Dolů ho dostala až policejní zásahová jednotka. Navíc se ukázalo, že je v celostátním pátrání. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Plánovaná stavba nového přístaviště v Hodoníně na Baťově kanálu se komplikuje. Krajský úřad v Brně zneplatnil letos vydané územní rozhodnutí, které vydal hodonínský úřad, i když k tomu pozměně stavebního zákona už nebyl příslušný.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

já jsem Jirka, po 21. vám budeme hrát hit za hitem. Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem. To se už na vás bude těšit taky kolega Jarek Hemala, tak vám přejeme parádní večer na celé Brno, celou Jižní Moravu.

0: dopoledne.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Úterní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí. Jarek Hemala s vámi, krásnou 18. srpnovou noc vám přeji. Doufám, že si vychutnáte, protože my pro vás máme skvělé hity pro dobrou náladu.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve středu čekáme na jižní Moravě už polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné v Brně kolem 26 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě naměří plus 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Botanická zahrada Mendlovy univerzity chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu a odhalovat případné úniky. Škola také plánuje vlastní vrt. Černých skládek v Brně přibývá. Strážníci se od začátku roku do konce července zabývali už 20 případy nelegálně odhozeného odpadu. Ve stejném období v roce 2024 to bylo jen 8 případů. V újezdu u Brna dnes hořila hala s uskladněným dřevem a dalšími předměty. Hasiči dostali požár zhruba po hodině pod kontrolu. Nikdo se naštěstí nezranil.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád.

Krokodýla se stále užíváte, Jarek vám přeje příjemnou úterní noc. Přineseli déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená, tak přáli bychom si spousty zeleně zelené a krásné. Vám ale přeji i příjemný poslech hitu, ty si užijte určitě. Z Krokodýla vás zdravíme a pohodu při úterku přejeme. Hej, Fonsi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve středu čekáme na jižní Moravě už polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné v Brně kolem 26 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě naměří plus 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Dělníci, kteří před 6 ráno přišli do práce na stavbu na Hrinkách, našli v kabině vysokého stavebního jeřábu opilce. Choval se agresivně a odmítal slézt. Dolů ho dostala až policejní zásahová jednotka. Navíc se ukázalo, že je v celostátním pátrání. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Plánovaná stavba nového přístaviště v Hodoníně na Baťově kanálu se komplikuje. Krajský úřad v Brně zneplatnil letos vydané územní rozhodnutí, které vydal hodonínský úřad, i když k tomu pozměně stavebního zákona už nebyl příslušný.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
3: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Máme pro vás ale i prachy přímo do ruky. V soutěži Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky. Teď ne, teď máme pro vás skvělé hity, ale prachy vám nabídneme hned zítra po ránu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc ve vysílání Krokodýla, s vámi Jarek. Nezapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá. Pomáháme vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište klidně teď pomoc@krokodil.cz.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Krokodýlu si užíváme Hit za hitem, Jarek vám všem přeje krásný poslech. A my se jdeme podívat do přírody, kde někteří nechávají spousty odpadu a je to tedy zlé. Poškozené a pohozené kapesníky, vlhčené ubrousky a další věci. Se vizuálním i ekologickým nešvarem se momentálně potýkají ve správě Národního parku Podí. Návštěvníci během své návštěvy zanechávají odpad, který se v suchém období rozkládá i měsíce. A vypadá to tam hrozně. Tak prosím vás, co si do přírody přinesete, to si odneste, popelnice na parkovišti nebo něco využijte k tomu, nenechávejte.

0: me.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden, dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Yes. It is not that funny.

dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Sito.
1: Šesti největším bankám u nás stoupl letos čistý zisk o 5% na 48 miliard. To je číslo, tolik tam máme peněz a tolik jim samozřejmě dáme vydělat. Ano, šestici největších tuzemských bank stoupl v prvním pololetí letošního roku čistý zisk o 5% na celkem 48 miliard korun. O rok dříve to bylo 45,9 miliardy. Vyplývá to z výsledku bank, které samozřejmě přiznali tyhle peníze. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně příznivá makroekonomická situace, díky níž se zvyšují vklady u bank. Zájem se zvedl i o investiční produkty a také hypotéky. Půjčujeme si, platíme za to a oni z toho mají zisk. Tak to funguje. Teď budeme hrát všem těm, kteří jsou třeba v těch bankách na pobočkách. Ne teď, teď už relaxují, odpočívají, ale během pracovního dne. Tak další z krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.